0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Rádio Spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel

Tak a teď tohle mozkový plach. Mi stojí, já volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.

0: Radio.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
1: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
0: Je to prostě, tak.
1: To je vlastně dobrý.
0: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
1: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
0: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
1: Jasně.
0: Tak ne.
1: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
0: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, že jdeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
1: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spina.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
4: Rádio Spin.

0: Spin.
1: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin.
1: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další zářijovej pátek, krátce před pátou. Od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdílce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Pam Rabbit a Separem. Měli jsme tu jejich track Kletby, což je song, co vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník. Dneska už se s tímhle trackem ale loučíme. No a rozloučíme se i se Sausen, raperka a taky tanečnice z Karlových Varů. V hitparádě byla s trackem Wifi, striktní rap, taky hluboká message. Pro dnešek ale tenhle track v hitparádě taky končí. Wifi for life, udělám večeři spicy, budeš jít zůstat do rána, budeš jít zůstat na raňajky. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika čeká od Šimona Holého, který se postaral nejen o scénář a režii, ale taky o samotnou hudbu. No a o rap se tady na tomhle tracku potom postaral Anky. Posledně to byla sedmička, dneska už je to jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: rapu nebudu nikoho šidit.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Na 12. místě je Filip Konvalinka, Spio Squad a taky DJ Fate. Ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Hodně boombepová deska, ze který tady máme teda track Co se děje, ten už se tady v hitparádě drží opravdu dlouho a za mě je to fresh, je to rapový, je to zkrátka skvělý. 11. Tady je tenhle týden Čávo a LP, ty nedávno vydali desku Deep In It, ze který tu máme track All Night. Jak LP, tak taky Čávo žijou z části v Anglii a ten britský sound je z toho opravdu hodně cejtit. Takže si to jdeme společně vychutnat.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

Show s Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci. Super refrém od Marie April a určitě musím vyzdvihnout taky klip. Kluci z Gufrau si dávají vždycky hodně záležet i na všech vizuálech a všem okolo toho a povedlo se to i tady. Hitparáda s Feel Fresh Hits. Novinka. A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Gleba, který nedávno vydal nový EP MHD Flashback a na jednom z tracků se objevil i Smek. Je to track s názvem Fotoalbum a jak můžeš tušit, spojení Smeka a Gleba je to opravdu nářez. Takže jdeme rovnou na to, první dnešní novinka, Fotoalbum. Hit

0: Hit. Na devítce je novinka z minula, je to track Vínečko od Vesny. Skupina Vesna se zaměřuje na takovej moderní folklor a ten je opravdu silně cítit i z tohohle tracku, z tracku Vínečko, který jsme teď slyšeli. A já mám strašnou radost, že folklor neumírá a stále se propisuje do moderní hudby. Teď už osmička, tady máme Mata 213, zástupce nový pražský vlny, která se teď těší v poslední době opravdu velký pozornosti. Máme tu od něj track Smutný oči, kde je společně s Matem taky Viktor Kal, nově člen labelu Rychlí kluci, a taky Marie April, která se tady postarala opět o krásný refrém. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je Nick Tendo a Ven na tracku Q&A, neboli Q&A. Tady se Nick rozhodnul zvolit takovej kytarovej beat, což mi připadá, že se u raperů v poslední době objevuje čím dál tím víc. A Nickovi s Venem musím říct, že to sedlo opravdu skvěle.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Huga Toxe, ten nedávno vydal desku Art a z téhle desky tady máme track Guest. Je to temný, je to takový experimentální, zkrátka všechno, na co jsme od Toxe v poslední době zvyklí. Já se strašně těším, musím říct, na jeho projekt s K.O. Crew, který bude vycházet už příští týden. Teď si ale jdeme vychutnat dnešní druhou novinku Guest.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. No.

Aha, odpočinu si já. Jo, jo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jo, jo.

0: Na šestém místě máme Refew a jeho nejnovější věc s názvem Hey Girl, vztahová věc, je to taková refová spověď pro svoji drahou polovičku, prostě text ze života. Teď už pětka, tu bere Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ještě daleko předtím, než vůbec začal streamovat, tak i repoval a zdá se, že se k tomu teď vrací, a to s trackem Nová doba, taky pod svojí starou přezdívkou Tlustej Karl. Jeho láska k boombepu je z toho cítit opravdu hodně a má to i hlubokou myšlenku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

0: Budějovic.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, máme tady Robina Zuta a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu urvat ze řetězu a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc jak Buka. By the way, živě tahle pecka funguje úplně skvěle.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k tracku Smíchov újezd s Toxem a PSHčkama a my se tak vlastně můžeme ohlídnout za starší tvorbou právě Toxe a porovnat si, kam se to až dostalo s jeho novou deskou Art. Takže užívej Flashback na rádiu Spin.

Rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady je Izomandias a Viktor Šín, track Dřív bylo líp, kritika generací, taky super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u Palice, který nedávno Izo pokřtil, no a za týden ho už uvidíme taky v pražský O2 aréně, kterou vyprodal, a to hned dvakrát. Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 3.

Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na...

0: zvolání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice Prague Union s trackem Hledá se rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, 10. jubilejní deska. Na featu si tady slyšel Paulího Garanda a Paulí několikrát sám zmínil, že Kato byl jeho velkou inspirací pro to, aby on sám začal hudbu tvořit, a teď je tady máme na společném tracku. No a teď už vítěz. Na prvním místě je novinka z minula, a teda i skokan týdne. Je to PTK a jeho track, jehož název bych tady mohl říct asi až po 10. hodině večer, tak řekneme třeba Prostitutky v pozoru, track, který hitnul český rekord na Spotify a za streamy za první den překonal teda 500 000 streamů, což je opravdu velký úspěch, velký shoutout, já samozřejmě gratuluju. No a my už si jdeme užít dnešní vítězný track. Ty hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: Dobrý den, na rádiu Spin začíná lekce angličtiny. Dnešní fráze se ti bude hodit ve chvíli, kdy budeš chtít někoho odpálkovat nebo umlčet. Pustme si nejprve anglický originál. Režie. Zavři ústa, zavři ústa.
1: To je moc slabý, jo? Nebej se být tvrdší, pojď znova.
0: Mlč, mlč.
1: To je přesný. Pouštím znova.
0: No dobře, já to teda řeknu. Drž hubu, drž hubu.
1: Máme to!

Čuspic, posloucháš Radio Spin, máme tu sobotu 19. září, svátek slaví Zita, takže všem Zitám přeju všechno nejlepší. Já jsem schválně tady hledal, kolik Zit, abych to správně sklonil, existuje v České republice a je jich jenom něco málo kolem 1600, takže pokud nějakou znáš, tak určitě popřej. No a nás tady čeká hudební víkend.

0: bude vlastně velmi podobný tomu, co bylo včera.
1: Fine Radio.
2: Vzrušující podzimní večery, to jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: Dáváš si rádio zpět, máme tu sobotu něco málo po 9. hodce, no a já už mám na telefonu Davida. Čau, Davide.
1: Čau, čau, Kristofe.
0: Tak hele, co jsi to dneska vybral a zajímá mě, jak ten název hezky zmufuješ, aby nebyl tak sprostý.
1: Dáme PTK, holky v pozoru.
0: Využil jsi to. A Dave, nejmenuje se ten track nějak jinak?
1: No.
0: Jo, jmenuje, ale tak to tady říkat nebudeme samozřejmě, protože máme před 10. hodinou, tím pádem to říct úplně nemůžeme, ale komu to pošle?
1: Po desátý klidně.
0: No po desátý to můžeš dát, když si potom někam zavoláš tady do rádia Spin, akorát si myslím, že jediný člověk, který je tady po desátý, tak je vždycky v pondělí poeta.
1: Jo, jo.
0: Tak možná můžeš zkusit zavolat jemu. Každopádně nejme, komu to pošlem?
1: Tak bude to trošku pro mě a hlavně pro tebe a pro všechny spinnery.
0: Přesně, ať mají lepší den, ať se vám líp stává, se k tomu hezky připojím, přece jenom máme tu sobotičku. Já vím, někdo prostě jí má pracovní, že jo, někdo jí má volnou. Ty máš volno, Dave, že?
1: Jasný.
0: No tak prosím tě, to je úplně nejlepší, užít si jedno PTKčko. Takže Dave, jak jsme se to učili? Děkujeme, Krištof?
1: David, Jirka, Rádio, Spin, Peace.
0: Peace. Díky, šéfe, a měj se, čus.
1: Čus.

0: Spin. Ladíš Radio Spin s tebou Krištof, no a máme tu hudební víkend. Tak když vám řeknu jména jako Will.i.am, Fergie nebo Apple Diep, tak se vám nejspíš vybaví legendární skupina Black Eyed Peas. Hele, tahle ta crew vznikla v Los Angeles v roce 95, ale takový ten velký průlom přišel až o pár let později, konkrétně to bylo v roce 2003 s albem Elefunk a singlem Where is the Love. Ten si dáme jako takovou rozjezdovku od nich, protože je to vlastně takový chillový track, ale zároveň řeší celkem vážný témata, protože tam řeší rasismus, řeší násilí, řeší nějakou toleranci a vlastně obecně otázku, kam se ten svět ubírá. No a pak si dáme střih cca o 20 let dopředu. Máme tady rok 2022 a Black Eyed Peas, tentokrát už teda bez Fergie, která v roce 2017 skupinu opustila kvůli všem možným faktorům. Chtěla se soustředit na rodinu, chtěla taky rozjet nějakou soulovou dráhu. Zároveň ta skupina byla tak extrémně populární v Americe, že ona fakt chudák asi ani nemohla vylíst kámo pro rohlíky, aniž by někdo nezastavil. Takže tentokrát už bez Fergie, ale dáme si track Guarantee. No a tady už se žádný Where is the Love úplně nekoná. To je vyloženě takovej flirtovací taneční track postavený na jednoduchý myšlence. Řekni, co chceš a já ti garantuju spokojenost. Tak doufám, že spokojenost bude s těmato trackama.
1: Radio Spin. Weekend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech, tady mi nehoda svítí v ulici Žabovřiská v Brně a jednu tady taky vidíme v Jablonci nad Nisou na ulici Boženy Němcové. Jinak jsou regiony poměrně fresh, dálnice, tak tady nevidím vůbec žádnej zádrhel, jediný co, tak nějakých 5 minut před Brnem po D1, pokud jedeš, ale to je taková ta klasička. Nejhůř je na to momentálně Praha, protože tady vidím nehody hned 4, a to na Praze 1 v ulici Na Florenci, potom Praha 4, ulice Na Pankráci, Praha 7, ulice U Akademie, no a nebo v neposlední řadě Praha 8 v ulici Ločská. Kdyby cokoliv a měl si nějaký jiný info o tom, co se kde děje, tak dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: Dáváš si Rádio Spin, s tebou Krištof, no a jdeme si dát další písničku na přání, takže komu to poletí, co tam dáme?
1: Eric Lampard, hravičko, od Drakea a je to Started from the Bottom.
0: Ty kráso, tuhle tu písničku jsem neslyšel, co je rok dlouhý, kámo, Started from the Bottom, now we here.
1: Posíláme to Lucy a ještě jedneme bývalé ženě, kterou neustále miluju, i když s ní nejsem, paní Erice.
0: Kámo, tak jo, posílám to všem výše zmíněním, jeden Drake tam letí a kdyby si ty chtěl něco zahrát, můžeš si to třeba objednat v naší mobilní apce, je to úplně easy, pošleš tam normálně voiceovečku, máš na to 30 sekund a easy peasy se na to podívám, pak to můžu zahrát.
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Rádiu Spin.
1: Pojďme si dát ještě jeden takový neohlášený komunikátor na Rádiu Spin, protože jsme tady toho nakuplo trošičku víc. No a jdeme se podívat za Igorem.
2: Je tady Igor, mohl byste mi zahrát písničku od Tomáš Botlo? Nehnívaj se, jo. Bude to pro Jenny do Ostravy.
1: Banger, pošlem Jenny do Ostravy jednu Nehněvaj sa, tak doufám, že Jenny se hněvat nebude, když to uslyší. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak hele, teďka do konce hoďky už to nestihnu. Každopádně hnedka po startu další hoďky se tam ozve jingle, ozve se tam chceš slyšet svůj oblíbený track. Tak když potom zavoláš jako první, tak si tě tady hezky vezmu a můžeš si to takhle rezervnout.

0: Ejo, Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, máme tady sobotu 19. září. No a sobota je přesně ten den, kdy se tady snažím aspoň nějak trošku pravidelně udělat
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: A dáme si ho i dneska. Začneme tím, co tady v éteru rezonovalo už včera, troufám si říct. A to je novej song, na kterým se sešel Conway the Machine, Katana a Carlo. Yeah, I got goons outside by the back door. Za mě skvělá věc, já jsem si jistý, že vám určitě Vicky referovala o tom, jak tady Conway the Machine potkala kámo ve studiu a

0: To, že tihle ti dva kluci jsou prostě najednou úplně zase na koni, že jo? Bauch, ten má pár dní venku nový album, který nazval Art. Potom tam máme mistra Dona Couleona, který nedávno vysypal z rukávu Alibi Jones mixtape volume 1. Kámo, těším se, co z toho bude, protože kluci vypadají, že chytli brutální druhej dech. Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli nudy. No. A pojďme se přesunout k týhletý třetí ukázce, protože tady vlastně vůbec nevím, co o tom mám říct, protože tohleto je, prosím pěkně, Jixon z Million Plus společně s frontmanem Vypsaný Fixy a track se jmenuje Hraje Dynamo. No a jestli jsem říkal, že jsem Conway the Machine, Katanu a Karla neměl na svojí bingo kartičce na tenhle ten rok, tak kámo, tohleto jsem neměl na svý bingo kartičce, protože Jixon to je týpek, kterého já jsem měl fakt rád v Million Plus. Já jsem obecně měl rád spíš takový ty lidi, kteří nešli moc vidět, třeba Kamela Hoffmana nebo právě Jixona. No a Jixon vydal poslední věc v roce 2021, pokud se nepletu, jeho album Obsidian. Od té doby bylo ticho a teď po pěti letech prostě vyndá s Vypsanou Fixou, kámo, hymnu pardubického Dynama. No, já nevím vlastně, prostě jsem rád na jednu stranu. Jo? Já nejsem nějaký extrémní fanoušek sportu, ale jsem fanoušek hudby. No a pokud Jixon se teďka rozhoupal k tomu, že vydal takhle track, tak by to možná mohlo indikovat, že v tom studiu něco málo dělá a že by třeba nějaký albíčko nebo aspoň EPčko po dlouhý době vyhodil, co? Jixon, prosím. Jdem se vrknout ještě na počasí, po celé České republice průměrná teplota 14 stupňů Celsia. Pořád tady vidím, že máme nějaký polojasno, místy dokonce i oblačno, no a nějaký denní maxima vystoupají na 22 stupňů Celsia. V Čechách by to mělo být trošičku méně než na Moravě, ale ne o moc, takže nebojte, o nic nepřijdete. Spin Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Dáváš si Rádio Spin, Krištof s tebou, máme tu sobotu 19. září, no a to znamená taky, krom hudebního víkendu, písničky jenom podle tebe, jenom na vaše přání, takže jdem se přesunout za Tomem, který mi chvilku zpátky volal.
1: Tě, mohli bychom si dát něco od Izomandiase, klidně vyber ty, bude to pro tebe a pro všechny posluchače.
0: Banger, Tom to nechal úplně na mě, takže Tome, já ti děkuju, zároveň mi říkal tady off éter, že klidně můžu dát něco trošku novějšího, takže já jsem úplně nešel do těch tracků, který tady hrajeme běžně a který máme v playlistu, ale podíval jsem se a našel jsem tady Iza a PTK, song se jmenuje Uprostřed oceánu, by the way, naprosto fenomenální videoklip, který kluci točili na Islandu a vypadá to fakt nádherně, určitě doporučuju. Tak to tam pouštím pro všechny spinnery, pro mě, samozřejmě i pro tebe, Tome, a užívej.
2: Když jsem byl v noc uprostřed oceánu a viděl jenom zářit měsíc a nic jinýho, tak jsem si uvědomil, jak věci doopravdy jsou. Yeah.

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.

0: Dáváš Rádio Spin, sobota 19. září. No a sobota znamená hudební víkend, ve kterém teďka se stavíme u Black Eyed Peas. Ale pojďme se podívat na jejich trochu jinou tvář, protože někteří by mohli argumentovat, že se z nich stala spíš taková obří popová mašina, která plní rádia těma tanečníma hitama. Hele, na začátku to byli hlavně hiphopeři a myslím, že krásně je to slyšet třeba na tracku Union z roku 2005. Tam je dokonce hostující Sting a Black Eyed Peas v něm hodně staví na repu. Střídají se jednotliví MCs, oni řeší i jednotu, válku, náboženství, vlastně vůbec to, proč se lidi pořád rozdělujou. A produkčně to taky strašně zajímavý, protože Union výrazně využívá Stingův Englishman in New York. Takže jo, tohleto je Black Eyed Peas, kterým bychom na Spinu rozhodně měli dát prostor, že jo. No a potom skočíme o nějakých zase 20 let dopředu k písničce, která se jmenuje Don't You Worry z roku 2022. Tam se potkávají se Shakirou a Davidem Guettou. Jo, tady už se trošku zavání tím popem, ale i tady se Black Eyed Peas úplně rapu nevzdali, přece jenom Will.i.am a Apple Diep tam pořád jedou svoje rapové pasáže, jenom už jsou zabalený do trochu jiný produkce. To takový popovějc až elektronicky laděný.
1: Radio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech. Nehodami tady svítí v ulici Teplická, mělo by to být v obci Jílové v Děčíně, no a nebo taky v Klášterci nad Ohří na Chomutovské ulici, jinak regiony poměrně fresh. Na dálnicích dej bacha na D1 na 21. kilometru ve směru Brno si počkáš zatím nějakých 10 minut, ale možná to bude trošku víc. No a se zpožděním počítej i na D11 mezi 53. a 62. kilometrem. Tam probíhají práce na silnici a je to tam zúžený na jeden jízdní pruh, takže tam vzniká taková menší čekačka, aktuálně asi 15 minut. No a co se Prahy týče, nehoda mi tady svítí v ulici Limuská, to by měla být Praha 10, Ločská Praha 8 a v neposlední řadě taky ulice U Akademie na Letný.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Už to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, sobota 19. září, s tebou je Krištof a jdem se dát další písničku na přání, která myslím, že půjde za Davem.
1: Nás dají tady Dave, oh, yes. Stůvku, hele, pust tam nějaký normální web, třeba Ghostface Killer. Choose Dave.
0: No tak Dave, to si píš, jakmile jde o někoho z Wu-Tangu, tak samozřejmě I'm down for dead, jak se říká. Projel jsem to tady, vzhledem tomu, že si nedal úplně písničku od Ghostface Killer, tak jsem si říkal, co bych si tam tak jako nejvíc pustil a padla mi do oka Out of Town. Nevím, jestli to můžu říct tady v rádiu, každopádně Out of Town Shit se jmenuje ta písnička, tak ti ji tam pouštím, jak pro tebe, tak třeba i pro všechny zity, který mají dneska svátek.
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Miluju ten beat. Rádio Spin, sobota, 19. září, s tebou je Krištof. Máme něco málo před 11. hoďkou, no a na mě teďka na Instagramu vyskočila zpráva, která mě celkem zaujala, protože Shaquille O'Neal má ve svém životopise takový nový razítečko, protože z něho udělali FBI agenta. Jo, přesně z toho Shaqa O'Neala, z toho basketbalistu, který měří přes 2 metry, má ruky jak víka od popelnic, kámo, a váží 150 kilo, tak tenhle ten týpek momentálně dostal titul čestného zvláštního agenta FBI. Jo, důležitá poznámka je, že je to čestný zvláštní agent, takže to není úplně tak, že by Shaq jako nastoupil do FBI, dostal služební káru, což nevím, jakou služební káru by dostal, protože ten člověk musí, kámo, jezdit v monster trucku, podle mě, a že by od pondělí seděl v kanclu a vyšetřoval by nějaký organizovaný zločin. Ale byla by to strašná sranda, kdyby to tak bylo. Představte si, jak Shaquille O'Neal, ten dvoumetrový týpek, prostě špehuje někoho a teďka mu trčí celé to tělo spoza toho křoví, to by bylo geniální. Já jsem se díval na ten projev, kdy oni mu tady tenhle ten titul dali, a bylo to pěkný, protože on na konci projevu vlastně využil tu svoji funkci a odkázal na svého parťáka Charlesa Barkleyho a všem těm absolventům tam řekl, že jestli ho někdy uvidí, tak ho mají i hned zatknout. Takže já gratuluju Shaqovi k nový funkci, Charlesi Barkleymu přeju hodně štěstí a kámo, crazy zpráva. To je něco, jako kdyby prostě někdo oznámil, že Snoop Dogg začal pracovat jako ředitel základky nebo něco. Jdeme se podívat na počasí. Po celé České republice je průměrná teplota něco málo kolem 16 stupňů Celsia. Kecám, dokonce už 18, a teď se to aktualizovalo, tak to je skvělý. Jinak máme polojasno, místy oblačno, no a ty teploty vystoupají někam k 21 až 22 stupňům Celsia, přičemž by měl foukat takový západní větříček, který by to měl možná trošku pocitově ochlazovat, ale necháme se překvapit.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou. Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť.

0: Spin.
1: Dáváš se Radio Spin s tebou Krištof. No a vždycky říkám, že když projíždím apku, tak se nejvíc jako fokusuju na ty voiceovky, protože to je úplně to nejlepší, že jo. Slyším tvůj hlas, takhle máme nějaký kontakt, ale teď musím udělat takovou menší výjimku, protože Miky mi sice neposlal voiceovku, ale napsal: "Čus Krištofe, hele, měl jsi včera svátek, tak bys nám mohl zahrát něco, na co máš zrovna chuť ty. Ještě jednou vše nej, Miky, bráško, děkuju moc. Já sice svátky moc neslavím, ale tak i tak ti děkuju a zároveň ti děkuju za tady tu velkou zbraň si pustit, jo, na co mám zrovna chuť. A hele, upřímně, já si poslední dobou ulítávám úplně na všem, jako nemám nějak vyhraněný hudební vkus, to znamená, že kromě rapu já jsem schopný poslouchat úplně cokoliv, snad s výjimkou jako takový ty nejvíc stereotypní dechovky, to asi úplně nedávám. Každopádně, co se rapu týče, tak o prázdninách jsem si hodně jel takovou spíš tu jižanskou vlnu, jako je, nevím, Gims, Morad, Soul King a tady tihleti lidi, takže našel jsem tady Gimse a Morada, písnička se jmenuje Seja, tak ji tam pouštím, ještě jednou všem Krištofům ke svátku, který ho měli včera, a ještě jednou všem Zitám ke svátku, který ho mají dneska.

0: Spin Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to
2: vlastně,
1: tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město. Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.
3: Já jsem Hybo Brácho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind.

Spin. Hudební víkend na rádiu Spin ve tvých uších, stejně tak Krištof, no a stejně tak za chvilku už Black Eyed Peas, kterýma se tady zaobíráme, no a teď si od nich dáme track Amabi. Ten najdete na albu The End z roku 2009, no a tehdy to byl jeden z takových těch jejich prvních fakt velkých krutopřísných hitů, protože v Americe se dostal na první místo Billboard Hot 100, no a zároveň oni tím pokračovali v jednom z takových nejvýraznějších období své kariéry, nebál bych se říct. Zajímavý je i videoklip, on má asi 10 minut a je to takový propojení tracku Amabi a dalšího songu z jejich alba Rock That Body. A kámo, není to úplně klasický videoklip, třeba Will.i.am tam prostě jezdí v takovým hodně futuru autu a připomíná mi to takový malej sci-fi film. No a potom se přesuneme k písničce Feel the Beat z roku 2020, kde se k Black Eyed Peas přidává rapper Maluma. Ten track je z alba Translation, no a pokud ti nic neříká Maluma, tak to je kolumbijský rapper / zpěvák, no a není se čemu divit, protože celý to album bylo postavený právě na spoluprácích s latinskoamerickýma interpretama, protože vedle Malumy se tam objevil třeba J Balvin, Shakira, kterou asi známe, anebo Ozuna. A to jsou strašně velký jména a mě vždycky fascinuje, jak vlastně my tady v Česku tu latinskoamerickou scénu ne tak úplně známe. Tak si to pojď hezky poslechnout. Radio Spin. Weekend s legendou. Black Eyed Peas. Eteru

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Začnu v regionech. Nehodami tady svítí v ulici Za Splavem v Karviné a jedna o kousíček dál v ulici Svornosti. To měla být Ostrava. Jinak jsou ty regiony poměrně v pořádku. Na dálnicích mi bliká nehoda na D1, 18. kilometr ve směru Brno. Zdrží se tady momentálně nějakých 5 až 10 minut. No a další nehoda třeba taky na D11, 25. kilometr ve směru Praha. Co se samotný Prahy týče, tak tady je nehoda na Pražském okruhu, 22. kilometr ve směru D1. No a nehodu tady potom vidím třeba ulici Šmeralova na Praze 7. Kdyby cokoliv, 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka, dávej když tak vědět, co se děje u tebe na silnicích.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Rádio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Dáváš se Radio Spin s Krištofem, sobota 19. září a jdem se podívat za Tomem, který si tady takzvaně requestnul song.
1: Čau, tady Tomáš. Prosil bych zahrát novej banger od PTK i v pozoru pro dobrou náladu všem spinnerům a k tobě do studia.
0: Díky, bráško. Hele, vypadá to, že vás ten nový PTK fakt baví a není se čemu divit. Jako očividně to baví i lidi, protože za necelý 2 týdny, vlastně zítra to budou 2 týdny od vydání, tak to máme zbála 3,5 milionu streamů. To je crazy, takže pouštím jedno PTKčko, káčka v pozoru, jak pro tebe, Tome, tak pro mě do studia, pro všechny spinnery. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, víš, co máš dělat. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.

0: Tahle ta znělka, tahle ta melodie je naprosto legendární a já vám ji tady na Rádiu Spin nepouštím jenom tak, jo, protože pokud vám v poslední době chyběla určitá dávka nostalgie, tak mám pro vás fakt super zprávu. Gandalf šedý je zpátky. Na internetu se totiž objevily záběry Iana McKellena z natáčení novýho Pána prstenů s podtitulem Lov na Gluma a kámo, on vypadá pořád stejně. Prostě Sir Ian McKellen tam sedí, má ty šedý vousy, dlouhý vlasy, hábit, no prostě Gandalf. Člověk má úplně chuť vypnout ten Instagram, kámo, někde si jenom zapálit svíčku, dát si pořádnou hobití večeři a začít někam hledat prsten, který mám někde zašantročený. Je to crazy, stejně, když si uvědomíte, že od posledního filmu, ve kterým byl Ian McKellen jakožto Gandalf, uběhlo ty krásu 12 let, že jo, protože poslední Hobbit byl v roce 2014. No a teďka má Ian McKellen neskutečných 87 let a pořád toho Gandalfa nechce nikomu přenechat a pořád ho hraje. Hej, bude to crazy. Datum tady tohoto filmu by, teda jako premiéry, mělo by to být někdy v prosinci 2027, takže pořád si ještě rok počkáme a jediný, co mě na tom kámo trošku mrzí, že vrchní daber tady Gandalfa, pan Petr Pelcer, tak bohužel už umřel, takže Gandalf asi v češtině bude mít jiný dubbing, ale kámo, pořád to bude on, pořád vypadá stejně a já jsem neskutečně v hypu. No a v hypu jsem celkem i z dnešního počasí, ty krásu, vypadá to celkem procházkově, protože po celé České republice průměrná teplota už teď 20 stupňů Celsia, pořád nám to sluníčko tak jako střídavě zalejzá, vylejzá zamráčky, no a ta teplota už se nikam moc extra nepohne, maximálně tak na 21 stupňů Celsia, takže myslím, že když si hodíš mikču, když si hodíš tepláčky a půjdeš se někam projít do přírody, tak to bude úplně nejlepší věc, co můžeš udělat. Samozřejmě s rádiem Spin v uších. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na

0: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Rádio Spin. Československý antirock.

0: Spin.
1: Radio Spin ve tvých uších, sobota 19. září, máme něco málo po 12. Hoď se, Krištof, s tebou a já jsem tady chvilku zpátky měl na drátě dva výletníky, kteří si requestnuli song.
2: Poslední slunce si můžem teda.
1: Poslední slunce? Hodím vám ho tam. Dobře, Pepo, ale mám tady takový prohřešek u tebe.
2: A jinak zdravím všechny kisa, spinery. Omlouvám
1: se. Tak teď ti to nepustím, kámo. Tak já nevím, jako zdravím všechny, ani to nechci říkat to slovo, jako to je hrubá školácká chyba, takže vůbec nevím, jestli se mi to chce pouštět. Elboy, Dorian, poslední slunce, ale tak říkal si, že v autě nejsi sám, že jo, takže Pepo, bude to z menší části pro tebe, jo, jenom z menší.

0: bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Dáváš si hudební víkend na rádiu Spin s Black Eyed Peas, s Krištofem, no a hlavně se skvělou jejich muzičkou. A teď si dáme jeden z jejich největších hitů, který se jmenuje Let's Get It Started. Tenhle ten track vyšel v roce 2003 na albu Elefunk a bacha jo, fun fact, který jsem si bez srandy nevymyslel, fakt si nedělám srandu. Ten track se totiž původně jmenoval Let's Get It Retarded. Ale potom to museli pro ty rádia, že jo, přepsat, upravili i text. No a tak se z toho stalo to všem známý Let's Get It Started, obrovský hit, Billboard Hot 100 a nebo taky v roce 2005 nominovaný na Grammy hnedka ve dvou velkých kategoriích, a sice nahrávka roku a potom nejlepší rapová performance v duu a nebo v grupě. No a potom přeskočíme do roku 2020 na Mamacita, na tenhle ten track. Já jsem o tomhletom albíčku mluvil už zhruba hoďku zpátky, přičemž to je vlastně album, kde po trošku delší pauze se Black Eyed Peas sebrali a vzali spoustu lidí z takový tí latinsko-americký sféry, no a na tomhletom tracku jim hostuje portorický zpěvák a rapper Ozuna. A to album se by the way jmenuje Translation. Celkem mě to bavilo od nich tehdy, když to vyšlo, protože takový jako mezinárodní přístup to má. Míchá se tady angličtina, španělština, hip-hop a do toho takový ten typický latína. No tak doufám, že si to užiješ.
1: Radio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech. Nehody mi tady svítí v ulici Svatopluka Čecha ve Varnsdorfu a jedna taky v ulici Svornosti v Ostravě. Jinak regiony poměrně v pohodě. Dálnice, tak tady můžeš počítat s nehodou na D1, 18. km ve směru Brno nebo 58. km ve směru Praha. Nehoda mi tady svítí taky na D11, 25. km ve směru Praha, přičemž u všech platí, že si tam zhruba tak 5 až 10 minut počkáš. Co se samotný Prahy týče, tady mi pořád svítí nehoda na městském okruhu, na pražském okruhu, kilometr 22 ve směru D1. No a jedna nehoda taky v ulici Šmeralova, to by měla být podle polohy Praha 7. Tolik doprava, pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se kde děje, tak dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, Krištof s tebou, máme tady sobotu 19. září, já už pomalu budu končit a loučit se s váma, ale ještě stihnu jedno ultra cute přání. Jste připraveni na denní dávku roztomilosti?
1: Ahoj, tady Kubík, já jsem prosím zahod podávaj klikat chaos rádiu. Čau.
0: Ahoj Kubíku, já tě strašně zklamu, já tu od chaosu nemám kliku, ale hodil jsem ti tam sviště na golfovém hřišti, že seš to ty, kámo, je to skvělý, prosím tě, někdy musíš zavolat a musíme pokecat, nebo jako tohle, já mám úplně cuteness overload, jak se to řekne česky, prostě přehršel roztomilosti v sobě teďka, pouštím ti to tam, bráško, pouštím ti to, užij si den a doufám, kámo, že v práci ti teďka moc jako neotravujou, Kubíčku, jo, že už třeba chvilku pojedeš domů, že vyděláváš ty prachy pro rodinu, známe to.

0: Dává, hej, Sergej!
1: Sergej!
2: Dáváš si Rádio Spin, sobota 19. září a krom Krištofa už sama Zuzka. Čus, Pic.
1: Čus.
2: Čau, Zuzko. Tak, my jsme tady se Zuzkou vibovali Ostravu a zároveň Zuzka pro vás má super témátka na pořešení, co dneska?
1: No, já mám velký témátka, budeme řešit pirátský přízvuk, nebo jako slang, nebo teď nevím, jak to mám říct. A potom jeden takový zákon na Floridě, který se mě teda hodně týká.
2: Jo.
1: Sice je na Floridě teda, ale já doufám, že se nebude šířit.
2: Co víš, zákony jsou od toho, aby se šířily, tak
1: no,
2: možná, že se chvilku bude týkat i tebe, že jo?
1: No právě to nechceme, že jo?
2: Čiže vy to nevíte, jo, ale já to trošku jenom týznu maličko. Ten zákon se mírně opírá o něčí výšku, jo, a Zuzka je známá tím, že má 1,93 m a neustále si na to stěžuje, což nechápu, kámo. Ty prostě můžeš hrát basket závodně. Ty můžeš cokoliv, kámo, dosáhneš na ty vrchní poličky v Kauflandu.
1: No,
2: a ty si stěžuješ.
1: Já mám prostě problém neustále, no.
2: Fakt, jako, kdybyste ji viděli naživo, tak podle mě zdrháte, protože fakt Zuzka, kámo, to je tvrďák skoro
1: Rambo,
2: 2 metry.
1: Rambo.
2: To si piš. Dobrá, Zuzko, tak já si tě možná naladím.
1: Ne, možná, ne. No ne, já úplně ti to vidím na těch očích, jako, no, ne.
2: To bylo jako ze zdvořilosti jenom, ale Spinneři si tě naladí, protože si to ty
1: A Krištofovi došla slova, ajajaj.
2: No tak Zuzka se postavila, já vidím ten 1,93 m, že jo, tak už radši držím hubu. Každopádně, po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia, úplná ideálka, to je zhruba to denní maximum, kterého jsme schopni dosáhnout. Když se podívám na radar, nic se tady neděje, žádný mráčky, deštivý, čekat jako nemusíš. Vypadá to, že by možná mohlo sprchnout v noci, ale to až jako kolem 3., 4. ráno.
1: Takže je takový baby léto.
2: Baby léto?
1: Babí léto.
2: Ježiši.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin na majku s tebou Zuzka. My máme 13.07. 19. září, sobotu, svátek mají Zity, což je mimochodem strašně krásný jméno. A já ti řeknu, co nás dneska všechno čeká. Jak už jsem říkala Krištofovi, tak dneska se pobavíme o jednom novém zákonu na Floridě, potom taky o pirátech, protože dneska je den pirátského přízvuku a je to strašně vtipný, takže na to si počkejte, taky si počkejte na hudební víkend, ve kterým máme Black Eyed Peas a hrozně velký pecky, hrozně se na to těším. No a samozřejmě tady bude komunikátor, takže si nahrávej hlasovky, voiceovky do mobilní apky a nebo volej, tak jako zavol Davídek. Slyšíme se? Haló, haló.
2: Čau, ahoj.
1: Už tě slyším. Co tam dáme, Davídku, pro koho bude track?
2: Mám říct celý ten název úplně?
1: No, pojď, já to vypípnu. Pojď, 3, 2, 1, píp. Pojď, musíš píp.
2: Petek.
1: Tak, výborně. Máme to. A pro koho to bude ten track?
2: Jenom pro tebe do studia.
1: Jenom pro mě do studia. OK, a co máš ještě dneska v plánu? Co budeš dělat, když je tak pěkně?
2: Půjdeš ještě ven.
1: A vyběžte taky spineři ven a předtím si dáme PTK. Tak jo, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: Ladíš se Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, jak už si mohl slyšet, tak my rozjíždíme další hudební víkend z Black Eyed Peas a slyšel si track Shut Up a všichni víme, co to znamená v překladu. Kdo neví, tak hodně slušně to řeknu, znamená to zavři ústa. A já mám upřímně poslední dobou hodně chuť nějakým lidem říct, aby prostě jenom zavřeli ústa. Jako druhý si teďka za chvilku poslechneš track Rytmo, což je takový výborný exotický track na nějakou mega hot party na Ibize. Hned bych jela, jako teďka bych si zbalila kufry a jela. Kdo jde se mnou?
1: Dvojitá dávka kapely, kterou si zpívá i tvoje matka. Black Eyed Peas na Rádiu Spin.

0: ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spéna. Nejvíc rapu v republice.

na Rádio Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 58. kilometru ve směru na Prahu je větší nehoda. Jsou tam neprůjezdný oba dva pruhy, jak levej, tak pravej. Průjezdnej je připojovací pruh a hodně to tam stojí, takže se tam určitě zdržíš. Regiony jsou čisté, co se týče Prahy, v ulici Bělohorská jsou v sobě dva osobáky, to samé se děje v ulici první tří.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, kvůli žima nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podržení.

0: Spin.
1: Ladíš si rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, na drátě s tebou Vojta, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
1: Super, Vojto, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Dáme tam status od Ektora a nevím, asi pro všechny, kdo poslouchají.
1: Okej. Dávám to tam, měj krásnou sobotu a doufám, že nepracovní.
2: Nemám pracovní sobotu.
1: No, tak to je výborný. Tak si užij nepracovně, odpočin si a dávám tam Ektora status. Čau.
2: Děkuju, čau.

0: ladíš rádio Spin, ty mořskej vlku, s tebou je tady Zuzka a dneska 19. září nastal den, kdy se z každého pořádného spinera stává pirát. A já jsem si spineři vyšťourala, jak tenhle pirátský den vůbec vznikl. A teď pozor, držte si klobouky, zuby a hlavně kormidlo. Nemá to totiž vůbec nic společného s pirátama z Karibiku. Žádnej Jack Sparrow, žádný poklad, jenom pořádně pirátský mluvení. Tak zvedat kotvy, rozvinout plachty a pojďme na to. Tak. Tohle byla ukázka pirátského přízvuku. Já doufám, že jste to pochopili. Já jsem se fakt snažila, tady jsem teďka si to psala. A teď vážně, tento den pirátského přízvuku 19. září vymysleli nějací dva feláci v Anglii, což vlastně není moc podstatný. Ale podstatný je to, a háček je v tom, že vlastně žádnej specifický pirátský přízvuk neexistuje, jelikož piráti mluvili více jazykama a každý jazyk měl svůj vlastní přízvuk, ale zajímavý je, že vlastně obyčejný smrtelník, když to tak řeknu, a pirátům mnohdy nerozuměl. Byl to tak strašně silný slang v každém tom jazyce, že jim nešlo rozumět. Ale to ar, jak jsem dělala, je nejvíc legendární část pirátské mluvy a mluvili takhle ve všech jazycích. Co už ale není legendárně, třeba papoušek na rameni. Většina pirátů papouška třeba vůbec neměla. A já nevím upřímně, jestli chci vyvracet tady mýty o pirátech dál, jelikož se mi tím hodně, hodně rozpadá dětství. Co se týče počasí, tak to je úplně krásné babí léto, jak jsem říkala Krištofovi, dneska 20 stupňů, pršet nebude, výš to nepůjde, dolů to taky nepůjde přes celý den, až samozřejmě k večeru, možná nám v noci trošku sprchne, ale to je jenom dobře. A zítra i vlastně příští týden můžeme čekat podobné teploty kolem 20 stupňů. Ladíš rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin rádio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se na

0: Vysočině. 104.1 FM. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: Majku s tebou, Zuzka na drátě s tebou, všimi, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Boží, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Dali bychom tam Milana od Tafroba a poslal bych to klukům do kuchyně k Richlerům, ať nám to rychle uteče.
0: Boží, tak jo, dávám to tam a ty mě taky hezký den, mi se krásně,
1: super, čau. Díky, taky, čau.

0: možná jsem moc, ale Spin je nejvíc.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Čavu.

0: Rádiu Spin.
1: Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My pokračujeme v hudebním víkendu. V něm máme Black Eyed Peas a další dvě pecky. A jako první si dáme track Pump It. Takže pokud spineři potřebujete nějaký dobrý track do gymu nebo k nějakému jakýmukoliv sportu, tenhle track zaručeně funguje. S tímto trackem zvedneš váhu, jakou si doteď nezvedl, to ti slibuju. Jako druhý si dáš track Explosion. To máme takovej zase exotický vibe. Na featu tu máme Anitu. A opět mi to háže takový party night. Dobrý lidi, hezký počasí, žádný starosti. Tohle je ten track, spineři. Black Eyed Peas na Rádiu Spin právě teď.
0: Rádio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Eteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na D1 na 61. kilometru ve směru na Prahu. Je neprůjezdný levý jízdní pruh, je tam v sobě osobák, dodávka, potom ve stejném směru na 58. kilometru neprůjezdný levý i pravý jízdní pruh. Je tam průjezdný jenom připojovací pruh, je tam větší nehoda a určitě si tam postojíš. Regiony v pořádku. Co se týče Prahy, v ulici Bělohorská jsou v sobě dva osobáky, v ulici první třída se děje to samé. Co se týče centra, tak mám červenou trošku legerku Wilsonku, ale není to nic hrozného, tudíž dopravě je to všecko a pokud ty víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš se Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Ladíš si rádio Spin na majku, s tebou Zuzka, na drátě s tebou Ondra, slyšíme se?
2: Ahoj Zuzko, ano.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, prosím tě, Dave'a a Sprinter jsme vybrali a rozhodně to bude pro všechny hodný lidičky a nebude to pro všechny zlobivý úředníky, co vlastně v tomhle státě dělají vůbec nic a nemám je rád.
1: Tak, to je nejlepší přání tohoto dne, bych řekla, a dávám ti to tam, měj se krásně.
2: Hezký den, ahoj, čau.

Rádio Spin na majku je s tebou. Zuzka, no já jsem byli spineři před pár dny, měla málem infarkt. A já vám to hnedka vysvětlím, proč jeden můj kamarád, který měří kolem 190 cm, má zálibu v tom dělat si srandu z mých 154 cm. A já to hrozně chápu, jak kdybych byla na jeho místě, tak dělám úplně to samý. Každopádně tenhle můj kamarád mi poslal příspěvek o tom, že na Floridě se bude zavádět zákon, že lidi pod 157 cm se musí v autě dávat autosedačku. Jo, 157, autosedačka, i když řídí to auto. No tak já jsem začala hnedka schýzovat s tím, že se tento zákon rozšíří, jelikož zákony jsou k tomu, aby se šířily. A lidi, představte si tu potupu, že jako budu chtít svízt nějakýho svýho kluka, až ho teda budu mít. A předtím, než si sednu do toho auta, si tam budu muset dát tu sedačku. No. Myslím, že kluk se zbalí a už ho v životě neuvidím a já se propadnu úplně do pekla trapnosti. A naštěstí jsem holka chytrá a zjistila jsem, že toto je jenom dezinformace a že se jen zbláznil internet. Ten zákon je jenom v návrhu, jo. Jenom v návrhu, není potvrzený, ale já věřím, že tam ve vládě sedí žena, která měří 154 cm a pěkně jim to všechno zakáže. Co se týče počasí, chtěla jsem říct, co se týče centimetrů, ale to už máme probraný. Co se týče počasí, tak máme kolem 20 stupňů a je tam takový babí léto, je tam krásně. Ty stupně nepůjdou výš, naopak půjdou níž a to kolem 6. hodiny budeme mít kolem 17 stupňů. V noci nám možná sprchne a zítra čekají podobný počasí jako dneska, to už je radši s počasí vše. Spin Radio.

0: Spin.
1: Ladíš si rádio Spin na majku s tebou, Zuzka, předposlední komunikátor v mém vysílání, a já tady mám první hlasovku dne, a to je a Viktora.
2: Ahoj Zuzi, zdravím všecky. Tak můj problém s rádiem, s aplikací už je vyřešen. Tak mi tam prosím tě zahraj pro mě a pro všechny Symfony 2000. Díky moc.
1: Není zač, Viktore, já jsem velmi ráda, že tvůj problém s aplikací je vyřešen, že už posloucháš a že ti Spin zpříjemňuje den, a dávám ti tam Symfony.

0: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
1: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
0: Je to prostě, tak.
1: To je vlastně dobrý.
0: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
1: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
0: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl město. Tak ne.
1: Jasně, ale pochopil jsem, protože tak. Londýn už tady několikrát zazněl.
0: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
1: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: tři, quattro. Hudební víkend na Rádiu Spin.
1: Posloucháš si Rádio Spin na majku, s tebou Zuzka nás čeká dvojitá dávka tracků od Black Eyed Peas a ode mě poslední, protože za chviličku už to po mně převezme Matej a já jdu rovnou na to. Jako první si dáme track My Humps, track, který je vlastně hodně v typickém stylu Black Eyed Peas a hlavně je tento track hrozně známý a podle mě někdo ani neví, že je od Black Eyed Peas, má takovou specifickou melodii a strašně dobrý. Jako druhý si dáme track Street Living a tohle je oproti My Humps trošku jiný styl, vlastně se to trošku vymyká ze stylu Black Eyed Peas. Je to temnější, pomalenější, zpomalenější, za mě víc takový rapový a je to vlastně track o tom tvrdém životu na ulici, takový ten takový to rapperský téma. Tak jo, Black Eyed Peas na Radio Spin právě teď.
0: Radio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Radia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnici na D55 mezi 27. a 26. kilometrem ve směru na Olomouc. Jsou v sobě dva osobáky. Zdrží se tam okolo 10 minut, není to tak hrozný. Regiony jsou jinak čistý, pojďme do Prahy. Ulici Podbělohorská jsou v sobě dva osobáky a ulici Strakonická nehoda autobusu a auta, takže se tomu vyhni, pokud můžeš. Co se týče centra, tak na mě svítí červeně Nuselák, jinak je to docela v pořádku. Takže z dopravy už je to všechno a pokud ty víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

0: tebou, Zuzka, nás čeká poslední společné přání, protože za malou chvíli si budeš volat o tracky nebo nahrávat hlasovky Matymu a my si dáme voiceovku od Jardy.
1: Vojspine, můžeš mi tam prosím tě zahrát Špatný vliv podzim? Já a Víla tě zdravíme, ahoj, měj se krásně.
0: Já vás taky zdravím, mějte se krásně a dáme tam podzim a Špatný vliv.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 15.52, 19. září, chtěla jsem říct 9. Není 9. Je 19. září, sobota, svátek mají Zity a já tady mám Matyho. Čau Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, prosím tě, co ty dneska budeš řešit se spinnerama?
1: Hele, mimo jiný, budem řešit hlavně teda GTAčko, protože GTAčko, krom toho, že vychází 19. listopadu, tak 19. listopadu má taky vyjít oficiální GTA 6 album, který bude rapový a už máme ověřený nebo respektive potvrzený nějaký jména, co tam budou.
0: To je hustý, to mi hrozně líbí. A ty tracky budou přímo v té hře, nebo bude to jako nějak, jak to je?
1: Hele, já vlastně přesně nevím, jak to Rockstar plánuje, ale počítám, že to budou přesně písničky, které si tam můžeš naladit v rádiu a které tam můžeš jakoby jet. To znamená, vyjde to přesně jakoby pro tu hru. Já se na to vlastně docela těším a jsem zvědavý, jestli to bude takový jako jenom průměrný herní soundtrack, anebo jestli to bude něco, co lidi budou poslouchat i milou.
0: A GTAčko je tvoje nejoblíbenější hra?
1: Hele, jestli nejoblíbenější, to úplně nevím, každopádně je to hra, která mě určitě ovlivnila v určitě brzkým dospívání a ty hry mám moc rád, no.
0: Ok, a máš nejoblíbenější hru?
1: Hele, upřímně, teď bych jako těžko lovil z paměti, takže GTAčko bych dal asi klidně na prvních 5 příček možná, pak tam bude patřit určitě třeba, nevím, Zaklínač nebo nějaký takovýhle RPGčko, okay, nebo nějaká závodní hra, ty mám taky rád. Každopádně GTAčko, až vyjde, tyjo, ta šestka, to bude fakt něco. Ty jo, vlastně nejsi úplně velký hráč, co?
0: Ne, já právě tak jako zjišťuju, protože já vůbec jakoby nejsem gamer absolutně, proto mě to zajímá, ten svět. Já znám jakoby GTAčko, znám Minecraft, znám a to je moje jako top, jakoby nevím víc, ale obdivuju lidi, který hrajou hry a umějí to dobře. Takže vy si počkejte na Matyho a GTAčko spojený s rapem a my si dáme počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 21 stupňů, je tam polojasno, sluníčko, takový babí léto, ještě krásně tam je, pršet nebude, ta teplota se samozřejmě sníží k večeru a v noci by mělo trošičku sprchnout, ale to nám je jedno. A zítra bude podobné počasí jako dneska, takže krásně střídá nádheru. A teď už Maty za chvilku a já se s tebou loučím a těším se zítra od 1 do 4. Čau.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garanci výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, s tebou je tady už Matej, něco málo po čtvrtý hodině, je sobota 19. září a nás čeká společná komunikátorová session, a to až do 7. Těšit se můžeš na hudební víkend s Black Eyed Peas, rozeberem taky v Rap News novou Loudzovou desku a pokecáme taky o GTA 6 a o jejich rapovém albu. K tomu všemu mi ještě posíláš samozřejmě přání na tracky, a to buď to kolem, nebo si jednoduše pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace. Já už tady každopádně v tento moment mám na drátě Davida. Čau, kámo. Halo, halo. Slyšíme se? OK, tak David nám možná v tento moment vypadl, nevím, co se děje, mám ho tady pořád na drátě. Každopádně kecali jsme tady o škole, David samozřejmě se vrátil do školy, takže přežívá. No a objednali jsme si track od Ektora Emoce na Emoce, který nám už tady dlouho podle jeho slov nezahrál. Takže kámo, já ti posílám Emoce na Emoce, škoda, že je to hluchý, každopádně věřím, že se máš fajn a posílám to taky všem Spinners, takže dávám to tam.

0: Radio Spin, Maty hier a mám pro tebe ready svoji první dvojitou dávku tracku od Blacked Eyed Peas, který ovládl tenhle hudební víkend. Jako první tě tam hodím Don't Punk With My Heart, což určitě hned poznáš, má to takový indický sound, jsou tam totiž takový bollywoodský sample a dohromady to dělá hodně zajímavý koncert. Myslí se to s rapem, taky s výrazným ženským vokálem, který zní od zpěvačky Ashy Byosl, v takovém prostě hookovém refrénu. Ona je právě bollywoodská zpěvačka, takže ten collab se sem fakt hodí a dotváří to vlastně vibe celého tracku. Potom tady mám ready track Time, což zase hned poznáš kvůli tomu, že je to postavený na hitu The Time of My Life, což je ikonický soundtrack pro film Hříšný tanec. Tady je to prostě přetvořili na takovou moderní party pecku a byť mám radši vždycky originály, tady se jim to krásně povedlo. Poslechni sám. Každopádně nejdřív tě tam pustím Don't Punk With My Heart a pak ten Time. Tohle jsou Blacked Eyed Peas na hudebním víkendu. Radio Spin, let's go!
1: Radio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se klasicky nejdřív na dálnice, no a začneme u D5, ta je totálně zasekaná na 92. kilometru ve směru na Plzeň, zdříž se tam cca 15 minut. Jinak je to relativně sjízdný, stejně jako regiony, až teda na Liberec, tam popojíždí 35 na severu města. Můžeme se ale rovnou přesunout do Prahy, která je momentálně relativně taky sjízdná, aspoň teda podle Google Map, hustě momentálně akorát Vilzonka u muzea a zdrží se potom taky na Kbelský na Hloubětíně. K dopravě je to zatím všechno, to je ale stay tuned, protože se zahrajeme zase něco na přání a potom tady bude samozřejmě rap news, který nás čekají před pátou a rozebereme Laudzovu novou desku.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: aplikace. Yo, dáváš Radio Spin, Matej je tady s tebou a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Jetika, který už mi pár minut zpátky zavolal do studia. Co to bude, kámo?
1: Čau, tady Jetik, já posílám mýmu kámošovi Sahemu tady Vím já, protože se teďka hrabe v různým pelechu, co koupil bez technický a doufám, že mu to půjde od ruky.
0: Tak upřejem, ať se mu to hlavně nerozpadne, ať mu to jde od ruky. Posílám tam Vím já samozřejmě tobě a taky všem spinners.

0: News. Radio
1: Spin. Právě posloucháš Radio Spin, Matty on the mic a jsou klasicky Rap News před pátou. No a pořešíme novou desku, kterou vydal Louds One. Je to tak, už ve čtvrtek dropnul desku Contemporary, kterou týzoval vlastně celý prázdniny. A kromě singlu Paris, který nám nadělil o ten jeden dřív, na tebe čeká dalších 9 skladeb a jeden interlud k tomu. Celkově má deska 22 minut, takže je to stravitelný fakt pro kohokoliv, a to i když tě jeho tvorba nebaví. Jsou to fakt rychlý dvojminutovky a deska díky tomu krásně odsejpá. Schematicky se to drží struktury, kterou u něj moc dobře známe. Podobně vypadala i minulá deska Cloud a vlastně i graficky to má podobný styl, i když je cover úplně jiný. Zvukově je to ale docela podobný jako taky jeho poslední deska, je to ale trošku míň rapový. Drží to si zároveň takovou tu svoji artovost a zároveň je tady prostě experiment. Experimentuje tady s autotunem, prostě takovej klasický Louds, ale opět o špetku jinačí. Mě deska baví a i když ji neberu jako nic přelomovýho, to bych ji určitě doporučil, protože za 20 minut tvýho života nic nedáš. Pak mi dej vědět, jak tě to bavilo. Podíváme se společně, ale taky na počasí. Venku je momentálně 20 stupňů, lehce pod mrakem. K večeru to ještě spadne na 18 stupňů a přes noc bude nejnižší teplota 14. Zítra ráno čekej teploty kolem 19 a mělo by se to vyšplhat opět na 20 a má být celý den zataženo polojasno. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
2: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který

0: Za 3 minuty jsou 5 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a odstartujeme další společnou komunikátorovskou hodinku, jak jinak než strekem na přání. No a tentokrát zahraju pro Kačku, mám už tady na drátě, čau.
2: No ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Tak co Kačko, užíváš si sobotního volníčka?
2: Jo, odpočívám přes týden, řešení problémů lékaři, přes zdravotní problémy jedno s druhým, takže přes víkend prostě lážo, plážo, prostě vypínám. Fakt je to potřeba někdy, víš?
1: Je to opravdu potřeba, takže všem spinners prostě odpočívejte.
2: My přesně, jsme k tomu přesně tak.
1: Vybrali takovej taky příhodnej track, to je Rest a Kato, Rána z milosti, fakt takovej čilíček. Kam to pošleme?
2: No, já jsem teda původně chtěla, že jsme se bavili jinou, ale jelikož ji nemáš, tak nevadí. Já si myslím, že to je taky dobrý song. Takže bude to pro tebe do studia, ať ti to utíká a všem, co pracujou, ať jim to utíká. Pro všechny, kdo cestujou, ať jsou na sebe opatrní, ať na sebe dávají pozor a vy všichni. No a hlavně to bude pro mého syna Páju do Karviné a pro kluky Sašu Baču pro Strejdu, že je moc zdravím, že na ně myslím a ať se držím.
1: Jasně, tak to posíláme všem, taky všem spinners. Dávám to tam a užij si ten track, Kačko.
2: Jo, ty taky, měj se hezky, děkuji, ahoj.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Posloucháš Radio Spin a taky hudební víkend z Black Eyed Peas. Na mikro je Mate a už tady máme tady další dvojitou dávku. Tentokrát začneme na tracku Meet Me Halfway. Tohle je takový emotivnější track, spíš o takový touze po někom, kdo je ale od tebe myšlenkově daleko. Takže je to o nějakých vztahových šarvátkách, taky o kompromisech a hlavně o pochopení. K tomu je to zabalený do samplu tracku Maps od Yex a Fergie tady hraje doslova hlavní roli v ikonickém refrénu, který všichni známe, protože fráze Meet Me Halfway se taky velice často sampluje. Potom tady mám ready track, který je zase úplně chillovej, jmenuje se Just Can't Get Enough. Je to takovej klasičtější love song, který název mluví vlastně za celý track. Prostě někoho miluješ tak, že se ho nemůžeš nabažit. Hlavní je teda pro mě tady ta hudební část, která je prostě klasicky jejich, takže to má nádech takovýho elektropopu, který si ale bere taky živý nástroje a v kombinaci s rapem a zpěvem Fergie je to prostě krásně taneční věc. Takže nejdřív Meet Me Halfway a potom Just Can't Get Enough už teď v éteru Rádia Spin.
1: Rádio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas. Éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice, které jsou momentálně krásně sízdný, hustší je momentálně akorát D1 u Poděbrad, což je 30. kilometr a to tam lehce popojíždí ve směru na Prahu, zdrží se tam fakt jenom malinčkatou chviličku. Regiony jsou momentálně taky krásně čistý, až teda na Liberec, tam je na severu města zasekaná 35. Každopádně se můžeme přesunout rovnou do Prahy, tam momentálně je zasekanější příjezd do Prahy z D5, zasekaný je to u Chrášťan, u Zličína, takže určitě tam bacha, je tam taky bouračka, tak určitě pozor. Zasekaná je momentálně taky Bělohorská u Ladronky a zdrží se potom taky na Hloubětíně na Kbelský, a to v obou směrech. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom rozeberem GTAčko a jejich rapový album.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Miluju mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát bude pro Lukase, který už mi poslal voiceovku. Tak co to bude, kámo?
1: Zdravíme vás do Spin Rádia, děláme kotlíkový guláš z Kance a chtěli bychom pustit Chasing Status. Děkujeme moc, užívejte víkendu.
0: Kotlíkový guláš z Kance, kámo, tak to zní jako brutální chálka takhle na sobotu, tyjo, hned bych si to dal. Každopádně Chasing Status už teď, já jsem ti vybral Backbone, snad tě to bude bavit.

OK, dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Maty a teď je tady další, konečně další info o GTA 6, která má vyjít už 19. listopadu. No a shodou okolností má taky den vyjít oficiální GTA 6 album, který bude rapový a čekají nás tam hodně zajímavý jména. Už jich máme několik oznámených a dokonce už je i venku pár tracků. Rockstar vydal už track třeba s Travisem a už je venku taky třeba písnička, kde je Young Lean, Metro Boomin a Future, což je úplně crazy collab a je toho samozřejmě ještě mnohem víc. Celkově má být na albu 34 tracků a my se máme na co těšit, no a hele, kámo, zní to nějak takhle.

0: Za mě super, že se tolik jako rapperů angažuje, což ale chápu, protože to bude asi největší hra všech v dob. Nám už zbývá samozřejmě jenom hádat, prostě kdo další nás čeká. Jako takovej Playboy karty si myslím, že by byl úplně super. A jsem zvědavý, jestli si zanechá tu svoji mističnost a do toho projektu by nešel, anebo je GTAčko ta věc, která ho konečně donutí vydávat hudbu. Na to si počkáme ještě 60 dní, takže 19. listopadu si piš do kalendáře, no a my jdeme ještě na počasí. Venko je momentálně relativně příjemně na makinku, 19 stupňů lehce zataženo, k večeru to spadne ještě na 18, přes noc bude nejnižší teplota 14 a zítra ráno čekej teploty kolem 19 a má to opět vyšplat na 21 stupňů a celý den by mělo být zataženo až polojasno. S tebou je Maty a ty posloucháš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: posloucháme na 90 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc rapu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.
2: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world.

0: What part of the game is this?
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, ty dáváš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty, no a my jdeme do naší poslední společné hodinky, takže se dáme další track na přání, no a tentokrát to bude pro Kubu. Čau, Kubo. Halo, halo, Kubo, slyšíme se? No něco slyšíme, ale Kuba se neozývá. Čau, čau. Hele, vybrali jsme spolu písničku KSN od Iza z PTK. Komu to budeme hrát? Komu to pošleme?

0: Juliusovi.
1: Dobře, pošlem to Julii taky tobě do auta, zprav si kámo audio, každopádně už se taky tenhle ten track a už to tam dávám, takže čau.
0: Čau.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: Sensei.

0: Open Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to prostě, tak.
2: To je vlastně dobrý.
1: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já se zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl město. Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole.
2: Dneska v 7 večer do Spintolku dorazí Kuba Strach, a.k.a. Nobody Listen. Zahájení festivalu ve Varech, vystupování v zahraničí, nový spolupráce a spousta dalších témat. To všechno pořešíme dneska v 7 večer. Těší se

0: Spin. Právě ladíš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a taky dnešní poslední hudební víkend z Black Eyed Peas. Zakončíme to absolutně hitově. Nejdřív ti pustím track Boom Boom Pow, což je zase klasicky party věc, tentokrát tak jako futuristicky. Rapujou tady, že jsou prostě před všema napřed a že jejich hudba zní jak z budoucnosti, takže proto tenhle ten electro sound. Taky to bylo 12 týdnů na vrcholu hitparády, no a pak to vystřídal jiný track. Shodou okolností od nich a shodou okolností to bude taky náš další track. No a není to nic jinýho než I Got a Feeling, což je absolutní hymna na každý party večer. No, je to taková klasická elektronická tancovačka a reálně to zná snad úplně každý. Nařvaní refrénu v klubu je to prostě super a obecně je ten track prostě tak dobrý, že si ho pustíš prostě jen tak pro radost. Takže nejdřív futurističtější Boom Boom Pow a potom se naladíme na večer s trackem I Got a Feeling. Tohle to je Radio Spin, taky hudební víkend a taky Black Eyed Peas. Let's go.
1: Radio Spin. Víkend s legendou. Black Eyed Peas.

0: Rychlá doprava na Radio Spin. Dálnice jsou momentálně krásně sjízdný a stejně jsou na tom taky regiony, takže se přesuneme rovnou právě do Prahy. Tam je hustší momentálně lehce D5, respektive výjezd z Prahy u Chrášťan. Tam se zdržíš chvilinku, zasekaný je to taky na Bělohorský u Ladronky, zdržíš se potom taky v centru na Vilzonce, tam je bouračka, takže určitě bacha. A hustší momentálně taky Štěrbolská spojka u Europarku na Průmyslový. K dopravě je to pro dnešek všechno, za chvilku si dáme už poslední track na přání a potom rozemereme dnešní KSV v Liberci, kde má zápasit mimo jiný třeba i Leo Brichta.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Diminished. Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
1: Jo, jo, dáváš rádio Spin, s tebou je tady taky Matej a už poslední track na přání, který bude tentokrát pro MK.
2: Ahoj Spine, prosím tě, mohl bys zahrát pro moji milovanou ženu Radanku písničku od Buky, kdo? Díky, čus.
1: Jasně kámo, Buka, taky Robin Zoot, kdo? Můžeme jít asi rovnou na to.

0: Posloucháš Radio Spin, Maty Hír a už budeme zase pomalu končit. No a na závěr od rapu skočíme ještě do bojových sportů. Dneska se totiž koná KSV 121 v Liberci. No a zápasit tam má třeba takovej Leo Brichta, který v minulém zápase o titul sice s Kačmarčíkem prohrál, teď se ale vrací a já mu moc držím palce, ať se k tomu titulu zase přiblíží. Kdo je ale k titulu opravdu blízko, tak slovenský obr Vojčák, který se tam utká v hlavním zápase proti ostřílenému Polákovi. No a jestli to dopadne, tak příští zápas jde s absolutní legendou těžké váhy, se šampionem Defreesem, který obhájil titul už asi 10krát. Takže to dnešní MMA večer bude v Liberci docela nabitej a já jsem zvědav, jestli se budeme zítra radovat anebo smutnět. Teď už na počasí. Venku je stále 19 stupňů, lehce zataženo, přes noc to bude padat a padat až na 5 hodin ráno. Tam bude nejnižší teplota celý noci 14 stupňů, zítra ráno pak čekej kolem 10 hodin už 20 stupňů a 21 by měly být denní maxima a mělo by být hodně podobně jako je dneska, takže zataženo polojasno. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a slyšíme se zase zítra, tak čus.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: stát, teď může jít po nohou.
1: Za 4 minuty je 7 a ty posloucháš Radio Spam.
2: Radio Spam. Nejvíc repu v republice.

0: Talk.
1: To je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty, pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo? To je ono, to jsou ty naše náboje.
2: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek.
1: Je to prostě, tak. To je vlastně dobrý. To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci.
2: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
1: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda.
2: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
1: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl, město.
2: Jasně.
1: Tak ne.
2: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
1: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropole. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Všem děkuju, že posloucháte a sledujete Spin Talk nejenom v rádiu, ale třeba i na YouTube kanále Rádia Spin a Spotify kanále Rádia Spin. Věřím, že si užijete i dnešní díl. Dnešním hostem je počase Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen. Jakube, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
2: Dlouho jsem tu otázku neměl rád, protože mi přišla vždycky taková jako laciná a plochá, ale vlastně čím dál tím víc uvědomuji, jak je důležitá, takže jak se máš?
1: Hele, mám se dobře, je to nahoru dolů. Dneska jsem řešil nějaký věci projektový, který se úplně nepovedly podle toho, jak bych chtěl, takže vlastně dneska nemám úplně nejlepší náladu, ale je důležitý zmínit, že to k tomu jakoby patří, protože často se lidi myslí, jak je to všechno růžový, když to vidějí jenom na Instagramu nějaký obrázky z koncertů a tamhle, ale patří k tomu i tady ty starosti, takže, ale mám se dobře, jsem šťastný, že všechno nějak funguje a nějaký propady k tomu patří.
2: Rok 2026 je téměř půlce, tak mi řekni, jaký pro tebe zatím je?
1: Tyjo, je pro mě v určitých bodech vlastně zlomovej, protože já jsem z začátek minulého roku jsem se vydal takovou cestou, rozhodl jsem se, že půjdu hodně cestou zkoušet nějaký zahraniční věci. Věnoval jsem tomu celý minulý rok, fakt jsem byl hodně často v Londýně, byl jsem v Berlíně, v New Yorku, měl jsem tam nějaký pracovní session záležitosti, vlastně vzniklo poměrně hodně tracků, já mám v podstatě teď 20-30 písniček na kontě s velmi zajímavýma umělcema z celého světa a vlastně na začátku letošního roku se to mělo nějak posunout a měl jsem podepsat nějakou smlouvu a nějaký deal s zahraničním labelem a ta věc nedopadla. A já už jsem to, na to bylo hodně jako mentálně nastavený, já už jsem prostě s tím počítal a měl jsem už vybraný ty písničky, v jakým pořadí a co s tím budeme jakoby dělat a trochu jsem si to vizualizoval. No a teď vlastně v březnu letošního roku se finálně rozhodlo, že ta smlouva se nepodepisovat nebude, protože byla fakt extrémně nevýhodná.

0: určitě to nemusí být jakoby jenom jedna cesta.
1: Jo, jo, hele, budu, ale zjistil jsem, jak je to opravdu těžký. No to... nikdo na nás nečeká, tak když vyjedeme ven. Takže...
0: A ty jsi čekal, že na tebe někdo bude čekat?
1: Ne, jakoby, ale povedlo se mi tam dostat mezi velmi zajímavou komunitu a lidi a povedlo se mi dostat k opravdu velkým věcem, ale fakt nakonec neudělali ani krok zpátky a ty energie bylo hrozně. My jsme byli opravdu na verzi smlouvy číslo třeba 20 a jenom bych rád řekl, že ta smlouva měla třeba skoro 100 stránek, takže to byl opravdu velký projekt, kterýmu jsme se věnovali. Ale tak to bývá. Ale pro mě docela nová jako zkušenost, že vlastně už bylo to tak rozjetý, já jsem tím tak počítal a zase jsem zjistil, že nemůžu s ničím počítat, takže letošní rok je vlastně pro mě docela jako o změnách, bych řekl, protože teď jsem si potřeba přenastavit mindset, přenastavit si plány, říct si OK, tak možná teda jsem teď tady roka půl věnoval jako něčemu, co se hodí do koše, je potřeba zase si začít pracovat na něčem jiném, no.
0: Taky ne?
1: Dynamický.
0: Dynamický, dobře. Tak v muzice se pohybuješ roky, tak jak se změnila za tu dobu, co tvoříš muziku, soudobá muzika, ať už se bavíme vlastně o žánru rapu nebo do dalších žánrů, do kterých máš vlastně jako přesah. Jak bys to zhodnotil, vyhodnotil? Co je jinýho?
1: No, jako kvantitou je toho víc a víc určitě, když se budeme bavit tady u nás jako Česko-Slovensko, tak těch věcí je fakt mraky. A to bych řekl, že se změnilo hodně za poslední roky, že toho vzniká strašně moc. A přemýšlím, no. Jakoby, já si myslím, že ten náš přístup, když můžu mluvit za sebe, tak můj přístup se nějak výrazně vlastně nezměnil za ty roky. Všechno je při starém. Je to ve finále bylo to jednoduché. Je to jenom o dělání písniček. A buď to se ti nějaká pojede víc nebo míň. A buď to je hodíš do nějakého projektu, nebo je vydáš jenom jako single. Takže jakoby já osobně nepocituju žádný velký změny, ale určitě jako příchodem AI a technologií a toho otevřenosti toho světa, který. Opravdu, já jsem začínal a ty si mě pamatuješ ještě fakt v dobách, kdy jsme si ty věci nosili na CDčkách a na kazetách a na fyzických věcech, kdy já jsem, když jsem chtěl nějaký zvuky, tak mi DJ Vidge donosil disketu, kterou jsem sehal do kompu a měl jsem ty zvuky a dneska to už vůbec nic taky neexistuje a hodně jako AI a tak dále s tím zamíchalo kartama, ale zase zjišťuju, že to taková výhra není, protože se mi přijde, že ten názor na AI vytvořenou muziku se velmi rychle otočil a jak to vypadalo, že bude oblíbená, tak už zase tak oblíbená není naštěstí.
0: Tak ona je otázka taky, jakým způsobem se s tím nástrojem pak bude dál pracovat třeba za 10 let. Spíš mi vlastně přijde strašně zajímavý, že ta doba, kdy jsme dával do ruky svoje první CDčko nebo DVDčko, tak je vlastně strašně krátká od doby, kde jsme jakoby teďka a celý ten průmysl prošel strašně velkou proměnou. Ty jsi říkal, že té muziky je víc, tak čím to je, že jí je víc? Víc lidí se dostane k tomu jí tvořit?
1: Já si myslím, no, že ty prostředky dneska k tomu opravdu nepotřebuješ už vůbec nic. Je nějaký počítač, nějaký sluchátka, nějaký mikrofon a už to je jenom o tvý kreativitě, o tom, jak to poskládáš dohromady, o tvém vkusu. A pak i následně určitě o tom, to musí být dobrý ten produkt, ale dneska to je samozřejmě o tom, jak s tím produktem pracuješ dál, protože to tím, jak je toho záplava totální těch věcí, tak ty musíš prostě ještě být, si myslím, mnohem kreativnější a ohebnější v tom, jak s tím pracuješ, to znamená, jak to promuješ, jak vystupuješ, jestli k tomu existuje nějaký vizuál, jak se to celý tváří, jakou to má image. Takže jakoby ono to je na jednu stranu obrovská výhoda, že vlastně přes noc, když se ti něco povede trefit, tak díky TikToku můžeš být superstar. A na druhou stranu je to velká nevýhoda, protože si musíš prokousat tím mořem a musíš opravdu se snažit trefit podle mě dobrou, dobrý nějaký spojení těch věcí, no. Takhle to vnímám.
0: Jak moc je těžký být vlastně pořád ten, co určuje ty trendy? Minimálně na tom českém trhu jsi pořád takhle vnímaný, tak jak moc je to pro tebe náročný? Protože teďka jsi vlastně pojmenoval široký spektrum věcí, ať už je to vlastně ta komunikace toho samotného tracku, ale i výroba toho samotného tracku, tak co tě to stojí všechno?
1: Hele, každý den spoustu energie. Ne, tak je to... Já si myslím, že já mám dobrý, že můžu čerpat už z nějaký právě minulosti a z toho, že už mám nějakou za sebou jakoby práci a je to vlastně pro mě třeba už jednodušší si teď vymyslet nějaký projekt a nebo nějaký koncert na nějakém nezvyklém místě nebo něco, tak už je vlastně paradoxně mnohem jakoby jednodušší pro mě, takže já mám ten svět strašně rád, já ho sleduju každý den, poslouchám muziku každý den, sleduju nějaký trendy každý den, který k tomu patří, takže naštěstí jako v tomhle, tím jak ty možnosti jsou paradoxně mnohem otevřenější, že můžu zvednout telefon, někomu zavolat a říct, ale já bych chtěl tady na Pražském hradě udělat DJ set, tak vlastně vím, že už to klidně můžu udělat, takže

0: jako v tomhle ty ruce jsou jako rozvázanější a pro mě je to fakt přirozený, já v tom prostě žiju, já se nemůžu představit jediný den bez té muziky, bez toho, aniž bych otevřel nějaký svoje kanály, kde sleduju jako co novýho, co kdo nosí, kdo se jak vyfotil, kdo jaký klip natočil, takže jasně. Pro mě je to opravdu ten můj jako svět, v kterém žiju každý den.
1: Jak moc je teďka pro tebe lehčí zavolat na ten pražský hrad a říct, chci tady mít DJský set teď a ve srovnání s časem předtím, protože ty jsi ty odvážný místa otevíral vždycky, tak...
0: Je to tak. A teď je to jednodušší tím, že máme to portfolio, že když ti lidem pošleš, dřív to bylo jako ahoj, my jsme chtěli nějaký akce dělat, teď už máme za sebou prostě fakt velký portfolio věcí, já nevím, skoro stovky tisíc lidí jako návštěvníků, prodaných stupenek a tak dále, takže už když ty lidi, když to dneska někam komunikujeme a posíláme, tak už ty lidi trošku vidí, že nejsme úplný pankáči a že a taky, to mohli zvládnout.
1: Tak je asi možný, že vlastně jakoby na těch vyšších pozicích, který o to vlastně rozhodou, jsou lidi, kteří jsou v tom věku,
0: je to
1: nebo
0: tak.
1: Přibližně v tom věku.
0: To dělá strašně moc, to jsi řekl, to narazil na super vlastně věc, to dělá hrozně moc, že najednou už máme kamarády tamhle a tamhle ve firmě a tohle a už to prostě...
1: A každý chce zažít znova svůj edikt.
0: Je to tak.
1: Ok, ty jsi DJ, producent, muzikant, veřejná osobnost. Kdo je Jakub Strach, když odložíme všechny tady tyhle ty slupky? Abych tě tak jako navedl, protože podle mě všichni tě zná jako nějakého trendsetera, muzikanta a tak podobně, ale vlastně já nevím, jestli se o tobě vůbec ví, co máš rád třeba za jídlo, co rád piješ prostě za drinky, jakou třeba nesnášíš lidskou vlastnost, jestli vůbec něco takového máš, co je pro tebe totálně jako no-go, tak kdo je ten Jakub?
0: Hele, Jakub je vlastně takový docela introvertní týpek, bych řekl, tím, jak jsem naprosto přehlcený lidma, který ale miluju a já miluju prostě do teďka mě baví být šašek a být mezi lidma, být mezi velkou skupinou lidí a dělat jim zábavu, ať už jakákoliv. Ale pokud vypínám tady ten celý svůj svět, a tak jsem jako hodně introvertní, klidný člověk v finále, který je jako velmi... Za poslední roky jsem hrozně ocenil jako zpomalit, to je co říct. A mám opravdu největší radost, když mám pár dní volna a někam odjedu do přírody, koukat do lesa, poslouchat ambientní hudbu a pustit si nějaký film.
1: Jako. Okay. Třeba, jaký film třeba?
0: Hele, mě baví taky ty artovější věci. Já miluji třeba studio A24, cokoliv, co vyleze prostě od nich, tak mám strašně rád. A mám celý takový seznam svých oblíbených filmů, ti to můžu pak poslat.
1: Rád se na to podívám. Docela mě vlastně zajímalo, u čeho trávíš čas, když je, protože předpokládám, že ho za stolik úplně nemáš. Ty jsi říkal, že hodně posloucháš samozřejmě muziku. Když jsi aktivní v muzice, když jsi vlastně aktivní muzikant, tak by mě zajímalo, jestli když posloucháš tu hudbu, tak rovnou v tom taky slyšíš, co by se s tím dalo dělat, anebo jestli si to dokážeš i prostě užít jako běžný posluchač.
0: Jo, jak dej, no, jako snažím se to vypnout a neanalyzovat, proč se v 43. vteřině z pravýho zadního rohu ozval tenhle zvuk a jak to asi udělali, ale umím to taky, když jdu cvičit, nebo když jdu na kolo, nebo se projít, tak jakoby často vnímám, že najednou úplně svičnu a jenom někam čumím do prázdna a opravdu to nechávám jako plynout, tak taky pozadí, ale samozřejmě, když jsem ve studiu, nebo když hodně analyzuju nějaký písničky, tak totálně, já je vidím jako taký ty waveformy a analyzuji, jak vypadá si v těch programech a je to taková moje vášení se v tom vlastně takhle jako hrabat.
1: To si dokážu úplně představit právě, no. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký nový typ muziky, ke kterému se třeba nikdy předtím jako nešel a teď najednou se ti otevřela prostě nějaká úplně brána, nějaká zahrada nápadů a případný tvorby nějakých žánrů?
0: Přemýšlím, no jako tak teď se ty žánry strašně slivají dohromady, takže vzniká hrozně zajímavých projektů, který si vezmou něco z punku a něco z ambientní muziky a spojit vlastně dohromady a když narazím občas něco takového, tak to mě vždycky dokáže hrozně uhranout, jak se to naprosto rozbouraly ty hranice mezi tím. Tak to jsou takové věci, co mě baví. Teď si aspoň nespoň na jednu konkrétní, protože toho hodně a většinou to jsou fakt nějaké věci, co někde mi internet doporučí. Já mám fakt dobrý algoritmus naštěstí na netu.
1: Okay.
0: Takže na mě tady ty věci docela vyskakují sami od sebe, aniž bych je musel nějak hledat na TikToku a na YouTube a tak. Takže spíš tady ty mě baví, tady ty smazávání těch bariér.
1: Když se řekne tvé jméno, tak se každému taky vybaví remixy. Proč je podle tebe důležitý dělat remixy? Proč tak tě baví dělat remixy?
0: Patří to, je to základ té DJské kultury, v podstatě jako jakýkoliv DJ se, jakýkoliv DJ ve světě, tak většinou začínal, nebo nejenom začínal, ale prostě ty remixy jsou alfa omega toho světa. Když jsi někde do klubu, ať už tam hraje ten DJ jako main star, nebo ať už hraje někdo v rohu, tak většinu večera si budeš poslouchat nějaký remix, nějaký edity, remixy a jako nějak upravený ty verze, to je prostě alfa omega toho, no a já jsem si nějak všimnul, že to tady moc lidí nedělá a nedělá to v té oficiální formě, že naštěstí je super, že jak se znám s většinou těma interpretama, tak já to můžu prostě vydat oficiální cestou, ty interpreti jsou vlastně rádi, že ta písnička dostane nějaký nový kabát a rádi se za to postaví, rádi k tomu udělají i něco jakoby navíc, takže jsem si všimnul, že je tady vlastně docela velká díra mezi tím v rámci tady toho fakt ofiko vydávání, tak jsem to nějak využil a mě to hrozně baví, protože já už si remixy a edity dělám od jak živa na své hraní, na své koncerty, že to je to zajímavé, že ten člověk je na tvým DJ setu a ty pokud se chceš odlišit od prostě DJ, který někde hraje na diskotéce, tak ty se odlišíš právě tím, co máš na té flešce, že jo, to je ono, to jsou ty naše náboje.
1: To je ale super, že pořád řekneš slovo fleška. Jo. To je vlastně, to je takový jako DJský mozek, je to, prostě, tak. To je vlastně dobrý.
0: To jsou ty naše náboje a čím zajímavější tam máš věci a tím víc ty lidi, no tyjo, co to hraje, co to je, tak to je jakoby pro tebe vlastně lepší vizitka na konci dne.
1: Podle čeho si vybíráš skladbu, ke který budeš dělat remix?
0: To je většinou, to byly teď nějaký písničky, které jsem měl fakt rád, že jsem jim poslouchal sám od sebe a pak jsem třeba byl ve studiu a říkám si, jak já si zkusím vzít ten vokál a tady si ho nasadit do něčeho jiného. A ve většině těch případů těch písniček, které teď vyšly, to bylo opravdu úplně taková fakt jenom vtipná náhoda, že jsem si vzal ten vokál a říkám, to je super, to hrozně funguje. Ale některé ty věci mají za sebou třeba 15 verzí předělávek. To k tomu taky patří.
1: To je skoro jak ta tvoje smlouva.
0: Jo.
1: Odmítl jsi někdy někoho, kdo tě třeba požádal, abys mu vytvořil remix k něčemu?
0: Jo, tak já to musím já to chci vyvažovat těma oficiálníma releasema a těma novýma písničkama. Nechci tady být jako remixer, protože tím, jak ještě u nás to nemá zas tak velkou kulturu, že prostě v Londýně, když máš prostě remix nebo svůj dub na něco, ještě když tam někdo dohraje nějakou sloku nebo slovo klidně nebo větu navíc, tak to je wow. Ale já zase nechci tady každý měsíc jenom vydávat remix a remix, takže teď poslední dobou se ozvalo pár lidí, hele, nechceš tady něco zremixovat, a buď to bylo kvůli tomu, že už ta věc sama o sobě vlastně má nějaký nádech, který mě baví a který pro mě nemá moc smysl házet do něčeho, do jiného kabátu, protože by to bylo až moc podobné tomu originálu. A, takže jo, takže teď se to docela stávalo.
1: Zajímalo by mě taky, teď když jsme poslal třeba tu Saru Rikas nedávno, tak vlastně jak nad tím přemýšlíš, když máš před tebou tu stopu, tak jak přemýšlíš, co s tím, jestli to bude rychlý, pomalý, jestli to jde nějak jako z tebe, nebo jestli už když slyšíš vlastně ten single, tak si říkáš, tohle to uděláme prostě jakoby jinak. Jak tohle to vzniká, jak nad tím přemýšlíš?
0: Ale u toho Talk to Me to bylo opravdu, že jsem slyšel, že bych si přál, aby to hrálo rychleji, že já miluju tu písničku a říkám si, to by bylo tak super, kdyby to prostě bylo nějakých 127, 130 BPM klidně, protože si myslím, že by tomu furt bylo rozumět, nebylo by to jako zmrvený a furt a bude to mít najednou úplně jiný jako nádech, takže většinou jenom zkouším. Hrozně mě teď poslední měsíce baví si ty věci nahazovat pod sebe, zkoušet si je a jsou často dny, kdy se vzniknou šílený věci, které bych nikdy nikomu nepustil, ale je to pro mě o tom to jakoby vyzkoušet a říct si, tyjo, možná, a občas mě přesně něco napadne, že slyším, že to by mohlo hrát rychleji, s rychlem to je to příšerný, takže u té Sáry to bylo...
1: Kolikátej pokus třeba?
0: To bylo docela taky hodně. To myslím, že...
1: No to je úplně vlastně jiná písnička z toho, že to je úplně jiný single.
0: Myslím, že to je taky taková desátá verze, no, že byly úplně, ještě zněly úplně jinak, byly trochu pomalejší, byl tam ten beat trošku jiný a nakonec to je takhle.
1: Vím, že reakce holek, posluchaček u nás je takový, no na nás je to prostě moc takový najednou jako příliš rychlý. A přitom mě, když to přišlo do mailu, tak jsem měl prostě obrovskou radost, že najednou je tady prostě taková jako letní živá pecka, že to není takový umíráček, byť ta původní skladba na začátku mě bavila taky. Ty jsi říkal, že máš před sebou spousta projektů pro letošní rok, nebo respektive nejen pro letošní rok, tak co dalšího chystáš? Co bude venku třeba?
0: Tak v rámci releaseů a písniček teď zase příští měsíc bude vycházet zajímavý taky dvojsingle s velkýma docela českýma featama v rapu, bude to víc do rapu orientovaný. A pak tam mám ještě jednu takovou klubovou věc, která by měla jít jakoby před létem, takže to je v rámci...
1: A neprozradíš zatím?
0: Releaseů, no, jakoby na jednom tom tracku, který půjde ven příští měsíc, půlce měsíce, tak jakoliv Pět hostů. Velmi zajímavých, československá. Dobře. Taková tak směska.
1: Dá se odhadnout na základě toho, co ty děláš, kdo z těch hostů tam bude?
0: Jo, určitě, myslím si, že jo. A je to hodně zajímavá skvadra, si myslím.
1: Mm-hmm, dobře.
0: A pak třeba v rámci koncertu, tak letos jsem dostal na starosti zahájení kvifu, takže dělám zahajovací koncert.
1: Jaký to je pocit?
0: Je to fajn pocit. Je to 60. ročník, takže si docela mi dali důvěru, si myslím, pánové.
1: Velkou odpovědnost. Velkou. Taky. Jak se ti líbí vizuál, apropok?
0: Líbí se mi strašně, ale mě se teda vždycky líbí. Já jsem velký fanoušek prostě všech těch vizuálů, strašně.
1: Kde se ten zahajovací koncert bude vlastně konat?
0: Přímo před termálem. Tam vždycky to je vlastně ten pátek, je red carpet, je zahájení vlastně vevnitř a potom se promítá nějaký film a potom nějakých 22-30 bude stage, ale mám hroznou radost, že to bude o mnoha ohledech revoluční, protože ta stage bude vypadat po mnoha letech jinak. Dovolili nám ji změnit docela razantně. Mám tam spoustu velmi zajímavých hostů, jako napříč žánrama, velmi i nečekaných, s kterýma vlastně až dokončíme tenhle rozhovor, tak přesně za hodinu mi začíná ve studiu session a budu tam mít třeba velký sbor, takže po první životě pracuji s velkým sborem, jako s tělesem, nějakých 24 lidí.
1: Jak se hledá sbor? Nebo jak jsi našel sbor?
0: No mám naštěstí šikovný kluky, který mi právě pomáhá dělat různý aranže a schánět různý hráče a tak dále.
1: Zastavme se jenom u toho kvifu, pak budeme pokračovat jako dál, ale vlastně mě zajímalo, když teda přijde takováhle nabídka, takovýhle oslovení, tak co je první myšlenka, která tě jako projde hlavou ohledně toho, jak to uspořádat, jak to pojmout? Když je napadne automaticky...
0: Tady to byl stres, protože prostě vím, že to jako chci hrozně udělat, protože na kvif jezdím strašně dlouho a je to pro mě jako nádherná akce. Mám hrozně rád tam bejt, chodit na filmy, mám tam za sebou krásný koncerty, myslím si, že to opravdu je super akce. I když občas na internetu pak, že Pražáci ve barech a tak, tak já si furt myslím, hrozně i všichni ze zahraničí a tak, je to ve finále jako druhý nejstarší filmový festival po Cannes, což je
1: hustý.
0: Neuvěřitelný. A dělají to skvělí lidi, kteří to dělají fakt s citem, si myslím, s láskou a tak, jak to má být. Takže první jsem měl stres, protože vím, že vyloženě na tom zahájení je extrémní mix lidí, že jo. Tam prostě jsou od 15-letých dětí, kteří ještě nechtějí spát, že je pátek a pustili je ven, protože je zahájení kvifu.
1: Začínají prázdniny
0: až po opravdu lidi, kteří tam jezdí třeba celý život, jo. Takže a nikdy se nemůže zavděčit všem. Tam je tak široký záběr hudební,
1: jo.
0: Že nevím, co by tam mělo hrát, aby si opravdu i teenageři, i prostě starší generace řekli tu babecka, jako vy.
1: Na druhou stranu prostě dětský sbor bude taková sázka na jistotu a podle mě, když to uchopíš ještě tvým způsobem, tak věřím tomu, že vlastně někdo uslyší jenom ten sbor a bude se prostě tetelit a druhý tam uslyší ten současný zvuk a řekne si, to je hustý, jak ty děti prostě s tím nobodym jdou dohromady a myslím si, že vlastně je to dobrý tah na branku, jak zaujmout velkou většinu.
0: Já jsem tam třeba nechtěl dávat totiž orchester, protože to už by bylo takový, je to trošku ohraný, tak jsme vymýšleli, jako co udělat, to by tam byl fakt takovýhle, jako hlavně na to intro, ten začátek byl takový, že si jako řekneš to, co tam vlastně, co jim jde, a tak jsme šli sborem, no, tak jsem se těším, teď to aranžujeme, je to zajímavá zkušenost aranžovat sbor.
1: Když tě vždycky sleduju, poslouchám, tak je naprosto zřejmý, že pro tebe i všechno, co děláš, je důležitý vlastně obecně vizuálno. Tak mě vlastně zajímá, kam se v tomhletom směru vyvinul, posunul, nebo kdo tě posouvá v tom jakoby dál, kde hledáš inspiraci, protože kdykoliv se podívám na tvůj klip, na nějaký přebal desky nebo na cokoliv, tak vlastně je to vždycky hezký a je to vždycky o krůček dál, tak kde se čerpá inspirace tady?
0: Tyjo, to asi fakt vychází nějak ze mě. Já vždycky říkám, že občas mě někdo zeptá, co by dělal, kdybych nedělal muziku, a já vždycky říkám, že bych chtěl dělat nějaký designový věci, jako já třeba miluji jako obalový design, to je něco, co mě naprosto fascinuje a naprosto miluji, když mají věci krásný produktový obalový design, miluji logotypy, miluji fonty, miluji grafický design. Prostě nějak k tomu inklinuju.
1: Všechno to děláš sám, nebo máš jako, že,
0: ne.
1: Že se to tam nakreslíš a někdo jiný to prostě předělá?
0: Jo, je to nějaká vždycky kolaborace mezi mnou a někým, kdo to umí ovládat technicky. A nejenom technicky, ale má i nějaký k tomu zkušenosti. Jasně. A tak, ale
1: těch grafických výstupů máš spousta. Nezvažoval jsi někdy, že bys udělal nějaký jakoby festival, kde by ty jednotlivé grafiky byly vystavený, kdyby to byla nějaká audiovizuální podívaná?
0: Jako Říkal jsem, že jako víc audiovizuální akci bych chtěl udělat určitě, třeba jako někdy v příštím roce, která bude hodně o tom vizuálnu vlastně, aby to bylo víc o tom vizuálnu než o té muzice, protože většinou je to jenom tak, že ta muzika to je to hlavní tahou, na nějaký vizuálno se děje, ale mělo by to vždycky trošku převažovat. Takže já nevím, všude kolem mě, já fakt opravdu na svých sockách a i na svý jako okruhu lidí, mezi kterýma žiju, co často jsou různí umělci a designéři, ať už oděvní, nebo skláři, nebo grafici, tak to prostě na mě skáče ze všech stran. Mám
1: jako, dokážu si představit, že jednou vlezu do Doxu a najednou to bude prostě celý Nobody Listen a bude to plný nejenom právě hudby, ale proč ne, myslím, že to může být nějaký krok pro tebe dopředu. Hodně muzikantů k tým věku ti může závidět zkušenosti, které jsi zažil a prožil, ale podle toho, co tady říkáš a to, co tady poslouchám, tak je mi úplně jasný, že prostě tam musíš mít ještě spousta jako snů, který si chceš vyzkoušet a který si zažít a prožít. Tak co je na tom tvém to-do listu?
0: Určitě, strašně věcí. Já bych chtěl určitě udělat něco v nějakém hezkém sále tady, nějaký svůj vlastní koncert, který bude opravdu jenom o mojí tvorbě, nebude to DJ set, bude to opravdu můj koncert, takže nějaký jako Rudolfínum, kongresák, něco je určitě... Jako...
1: Kongresák ti přijde hezký sál?
0: Něčím jo, fascinuje mě. Fascinuje mě.
1: Ok, tak to je pro mě překvapení.
0: Jo?
1: Já teda s kongresákem normálně, kdykoliv okolo toho běžím, tak ten barák je mi sympatický zvenku, nesympatický zevnitř.
0: Ani ty chodby tě, ani to...
1: Hele, tam na mě padá nějaká prostě úzkost z doby totality, nenašel jsem k tomu jako cestu. Možná, jak je tam, já nevím, tu první patro nějaká taková ta jakoby vyhlídka.
0: Jasně.
1: Tak když zapomeneš to, co máš za zádama a koukáš jakoby na to centrum Prahy, tak tam si dokážu jako představit, že to vlastně může být zajímavý prostor, který je třeba hodný respektu, ale ten zbytek, to ve mně normálně probouzí prostě totalitu. A
0: nejsem... No a třeba Nová scéna.
1: Nová scéna je krásná. No. Nová scéna je krásná a jsem zvědavý, jak dopadne po rekonstrukci, ta bude ještě třeba 2 roky zavřena.
0: Je to tak.
1: No tak tam si dokážu představit mnohem spíš ten náš Paláce kultury.
0: Něco takového prostě, okay. No. Tak to je taky můj projekt, který bych si chtěl určitě udělat. Klidně právě i na sezení, že by to mohlo být víc opravdu o nějakém prožitku. Zase jiným, tak to bych chtěl stopro udělat. A nějaký ty zahraniční bookingy, no, nějaký hraní, je to můj největší sen prostě.
1: A tak to se děje, nebo
0: to
1: neděje?
0: Se jako děje, ale v taky malém měřítku, no, ale věřím, že už se to nějak prolomí a najdu nějaký management, který se o mě bude starat prostě minimálně v rámci Evropy. Amerika to už je zase ještě úplně jiný příběh, ale a zbytek světa, ale v rámci Evropy doufám, že se mi konečně podaří najít jako vhodný nějaký management, který to protlačí trošku.
1: Který státy jsou pro tebe zajímavý v Evropě?
0: Londýn na prvním místě, určitě Londýn, UK, pardon, státy, jsem ti řekl město, tak ne.
1: Jasně, ale pochopil jsem, protože Londýn už tady několikrát zazněl.
0: Jo, Londýn je meka toho, co mám rád, je to prostě metropole, víš, když jedeš prostě kamkoliv po evropském kontinentu, tak víš, že když přijedeš do Londýna, tak najednou vystoupíš fakt v metropoli, jako metropole. Když přijedeš do Paříže, kamkoliv, je to velký, široký to, ale když přijdeš do toho Londýna, tak prostě seš v metropole.
1: Já teda musím říct, že kdykoliv přijedu do Londýna, tak se tam necítím dobře.
0: Fakt?
1: Já vystupím z letadla v Paříži a tam mám pocit, že jsem doma. A ten Londýn je pro mě takovej prostě vlastně, neumím ti to ani popsat. Možná jediný, co na Londýnu mám rád, tak je Camden třeba. A to jenom proto, jasně, že to má takový prostě ten typicky takový přišpiněný vlastně městský vibe a tak dál, ale jinak teda jsem Londýnu.
0: No, ale já ho miluji i nenávidím, no, jakoby zároveň já když jsem tam fakt, já jsem minulý rok trávil docela dost času a něčím mě to nabíjí a zároveň mě to něčím ubíjí, protože když jsem pak občas jel třeba 2,5 hodiny do nějakého studia a pak jsem se musel třeba v noci zavolat taxíka z toho studia, protože už ten tube nejezdí a platil jsem třeba 120 liber. Jakoby.
1: Tak to chápu, že člověk začne nenávidět Londýn.
0: A děláš to 2 týdny v kuse. Tak děláš to už dost.
1: Tak musíš udělat nějakou pořádnou show, aby ti to ty Britové zaplatili.
0: Ale hele, Londýn, Paříž, Berlín, Kodaň a tak, no.
1: Okay. Anet, jak se tvoje partnerka, tak by mě zajímalo, jaký je třeba největší úskalí ve dvojici, kdy oba dělají hudbu.
0: No, vyzkoušeli jsme si to, když jsme vydávali společný album, že prostě jsme...
1: Teď se tak zvážněl.
0: Jo, ale dobrý, myslím, že nás to dost jako nám to utvrdilo ten vztah a všechno super, ale úskalí je v tom, aby si dokázal oddělit soukromý život a pracovní život, mm-hmm. protože jsme pak naráželi na to, že jsme minutu před usínáním řešili cover, jestli ten fond nemá být jiný a jestli 16.4. v Plzni má s náma je tenhle nebo tenhle mm-hmm. a zjistil jsme, že už neřešíme nic jiného v podstatě, mm-hmm. takže to jsme si pak řekli, že si dáme od toho pauzu a samozřejmě doma ty věci pracovní, no to je náš život, ono to není jako když chodíme na dobré, to je naše všechno, samozřejmě probíráme na denní bázi, non-stop si posíláme nějaký věci, udělat tohle, jak udělat tamto, ale jsme hrozně rádi pak, když už jsme se naučili to trošku rozdělit a říct si, hele, co jsi nějak k obědu a co budeš dělat zítra, jako, a nejenom, jestli ten kopák by neměl být míň a jestli tamhle ten fotograf je dobrý na vyfocení zítra té fotky. Jako, no.
1: Jako musí být těžký tu normálnost do toho jakoby nějakým způsobem prostě dát jako koření, okej. Okay. Anete chystá show na 12. listopadu do U2 Univerza. Jak se na tom budeš podílet ty?
0: No, budu tam mít taky blog společný, nějakých písniček, co jsme udělali okay. a budu fandit a těšit se. Okay. Aneta si to hodně, ta to má hodně už vymyšlený, hodně si ten koncept nastavila a velký respekt, protože už teď má prodáno určitě přes půlku, myslím si nějakých 60, 70, takže za vlastně necelý dva dny je to super.
1: Jak tě baví ten prostor O2 Univerza?
0: Já mám k němu nějaký výhrady v rámci toho, že já třeba svůj koncert, nebo bych se tam úplně neuměl představit, že mě prostě hrozně baví ty prostory, které už něco zažili, jsou trošku industriální a ty si je trošku děláš podle sebe, ale rozhodně to patří k těm nejlepším sálům prostě v Česku v rámci toho, co tam jde udělat a jak, že si to můžeš celý vlastně vystavit jako podle sebe. No.
1: Já vždycky bojuju trochu s O2 arenou, protože tam mám vždycky pocit, že je příliš obrovský a jako bych ani nebyl na koncertě, pokud nejseš jakoby někde prostě úplně blízko. A to O2 Univerzum mě vlastně potěšilo, že se to tváří jako takový malej kulturák. Teď to nechci jako vůbec hanit, ale ten pocit je, že pořád si na toho interpreta jako můžeš sáhnout a můžeš mít docela dobrý
0: pocit. A zároveň je to udělaný dobře technicky a všechno tam vlastně jako v nějakým funguje a je to to. Je to super udělané jako sál.
1: Tak jsem zvědavý, jak to pojmete, nebo jak to Anet pojme. Chodíš ty sám na nějaký koncerty? Třeba
0: furt.
1: A na čem jsi byl teďka naposled?
0: Tyjo, přemýšlím, co bylo teď takový nejlepší. Teď mě překvapil.
1: Tak ale, moc chodíš na fakt, koncerty.
0: Ne, ale často, ale no prostě už toho mám taky jako by Maglajs.
1: Jasně.
0: Ale tyjo, normálně jsi mě teď úplně vyrazil dech.
1: Tak nevadí, to budeme pokračovat, a když si vzpomeneš, tak to můžeš klidně jako vyhrknout. Tady není potřeba odpovídat správně. Tak nedávno se udíleli Andělé, tak by mě zajímalo vlastně, co říkáš na to, jak moc se ten hip-hop propsal vlastně téměř do všech kategorií.
0: Tak je to odraz toho, že ten hip-hop prostě hýbe číslama a hip-hop je pop u nás nejenom.
1: Jak tě to bavilo vizuálně, jestli jsi viděl třeba aspoň nějaký videa nebo nějaký útržky, protože...
0: Bavilo moc, tak to je naše parta. To dělají vlastně lidi, okay. s kterýma já dělám všechny věci už několik let, možná už skoro 10 let. Matyáš Vorda, Lucka Hajková, Honza Hrbek. Takže to je naše crew, která to vymýšlí, podílí se na tom, takže...
1: Vypadalo to dobře, vypadalo to moc
0: dobře.
1: Jo,
0: myslím si, že Matyáš Vorda je tady jeden fakt z těch lidí, který umí, má nakoukaný přesně, jak to má vypadat a i přes různá úskalí, třeba v rámci toho nějaké televize se to vysílá, dokáže to představit, bavili jsme se tady o tom, tak si vybojou to svoje a vím, že to fakt mají těžký, je to brutálně těžký a jako respekt k tomu, že z toho bylo udělat nejkoukatelnější tady přenos jako cen, který tady jakoby je, takže...
1: Jo, vypadalo to velmi sebevědomě, velmi moderně, myslím, že let 14 zahraniční televize by se...
0: Ale to je strašně těžký formát, prostě strašně těžký formát, že jo, protože vždycky víš, že ty nikdy nevíš, co budou říkat ty lidi, kteří tam přijdou, kteří to budou přebírat, teď je musíš nějak omezit, ale nechceš je omezovat moc, že jo, protože vyhráli tu cenu, tak mají právo něco říct. A to ti hrozně hejbe s tou náladou toho večera, že jo?
1: Teď už prostě. Tebe mluví vložně organizátor a dostali jsme se prostě k nějaký praktický realizaci od toho umění, což je vlastně docela taky zajímavý. Objevil jsi teďka v poslední době nějaký zajímavý český jméno, který jsi třeba přidal do playlistu?
0: Hele, přišel jsem na chuť hodně tím Gufrau teď. Uh-huh. Přijde mi, že to hezky zamávalo tady scénou. Uh-huh. Protože to mě baví, baví mě Viktor Kal, velmi šikovný songwriter.
1: Uh-huh. Musím říct, že mě baví celá tato letenská partička. Uh-huh. Byť někteří tam nejsou z Letný, ale vlastně mám pocit, že najednou otevřeli ten jak kdyby se otevřelo okno do nějaký zatuchlý místnosti. Jo. Baví mě ten zvuk, baví mě ty texty. Jo. A věřím tomu, že čeká zajímavá budoucnost.
0: Je to tak.
1: Blíží se léto, tak jaký máš plány na léto? Bude tam nějaká dovča, nebo tam budou jenom koncerty?
0: Hele, v podstatě celý ten pracovní kalendář je úplně vybukovaný. Myslím, že tam nezbyl jediný volný termín, ale mám tam vždycky třeba 3-4 dny během koncertu, kam bych se chtěl někam podívat, takže...
1: A kam by se chtěl podívat?
0: Tak klasická Itoška, jako... Ne, ale nevím. My to máme vždycky takový fakt jako... ad hoc, že kam prostě to letí nejlíp. Mm-hmm. Včas, kdy chceme letět, kde najdeme nějaký ubytko. My jsme v tomhle taky hodně z Anet jako free, že mm-hmm. jsme rádi, že jsme spolu, že si někdy dáme dobré jídlo a je nám... Víš, jako, že to není, že...
1: Že prostě vypnete.
0: Ano, že jasně. To není, že je za ničím, ale letí to dobře do bary, no super, tak letíme do bary zítra. Jo, prostě okay. Si tam najdeš. Dneska já to tak miluju, že si ty přes tři aplikace se postaráš o všechno a úplně nic nemusíš řešit.
1: Což je vlastně docela sympatický. Slyšel jsi nebo zaujal tě v poslední době nějaký podcast, který tě oslovil a řekl jsi, to je dobrý, to budu poslouchat, nebo to poslouchám?
0: Poslouchal jsem teď Adélu Šponerovou a její podcast na... Teď zase nevím, jestli to může říct, protože on to je rádio.
1: Tak to zkus říct.
0: Na Vejbu.
1: Tak já myslím, že to zvládneme asi přežít. Dobře. Tak jsi nejenom muzikant, ale jsi taky občan. Tak co říkáš na současnou politickou situaci?
0: Je to fakt těžký. Jako.
1: Bude to lepší podle tebe?
0: Ne. já nevím. Je to šílený. Je to šílený, hrozně to rozčiluje a... celá ta jako jedna část té party, která se tam teď projevuje, mně přijde naprosto neuvěřitelný, že jsou tak blízko a že dokážou být tak vidět a že dokáže tolik lidí je podporovat a jejich naprosto stupidní názory jako podporovat, ale bohužel to prostě... Tak žijeme je. Ve společnosti.
1: Žijeme ve společnosti.
0: A každý má prostě jiný ten okruh lidí, v kterém žije, který podle mě jak ho nejenom okruh, ale prostě celkově tu náladu, v který žije a my samozřejmě tady z Prahy z Letný to vidíme asi častokrát jinak, než někde na malý obci nebo vesnici a s tím asi nic neuděláme, no. Bohužel.
1: Stane jako, se někdy, že Jakub Strach bude v politice?
0: To asi ne, ale jako častokrát přemýšlím, že už mám dost, že se k tomu chci nějak jako vyjádřit nebo přidat, ale mně přijde, že bohužel teď tady neexistuje jako partička, který vlastně, se kterou bych jako souhlasil na 100, což teda nebude nikdy, protože to je jenom o kompromisech, že jo. Ale teď poslední, opravdu ten poslední rok nebo těch posledních voleb, to je takovej maglajs pro mě, že nevím, ke komu.
1: Ale je možný, že se jednou objeví a že pak třeba budeš vědět, ke
0: je
1: komu
0: to tak,
1: se třeba.
0: Je to tak, no... Ale tak it is what it is.
1: Tak jo, tak končíme téměř, tak mi řekni, co hezkýho tě teda čeká v nejbližších dnech, ať nekončíme takhle úplně jako zachmuřelé a negativně.
0: Ve čtvrtek jdu do Berlína s kamarádama a těším se moc, protože tam mám na plánu 4 koncerty, Lira Pramu, Jameson, pak jeden takový klubový večer a pak v neděli letíme do Neapole.
1: A na pizzu.
0: Pár dní v Neapoli a budeme si opalovat, pít aperol, bude to super.
1: Tak to bude skvělý. Jakube, děkuju za návštěvu a děkuju, že jsi udělal čas. Jsem moc hezky. Hostem aktuálního Spintolku byl Nobody Listen, jak je Jakub Strach. Tak děkuju za návštěvu, vám všem přeju krásný večer a děkuju, že posloucháte Spintolk.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintolk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Vysočině. 104.1 FM. Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

Mluv, haj! Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae svědčí univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Jo!

Dospělej na to, že vím, čeho nechci litovat. A mladá generace bude muset riskovat. Ještě nejsem bohatý, je pozdě na dluh dát. Je to real, nejde to smít, už to mám na rukách. Protože rysnění se jen ve zlomek okamžiku. Borci jedou chemii a taky botaniku. V pozadí už slyším houka, pětrem spoukají, furt opráším vzduch, vyčistím.

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíl.

Československý speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípání. Radio Scéna. Nejvíc rapu v republice.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu. Rep.

hokej. Moje jméno je Sazga. Zdravím Radio Spin. Shoutout to Eltot Beats. Prav jsem, bratře, je rok 2026. Dlouho jsem čekal na věc, která právě stane se. Nahrál jsem tracky, co teď odepouvám palice. S tou nejlepší flow, kterou můžeš najít v českém jazyce. Přístupy, postupy, tu budou bořit tradice. Hranice, hranice, vždycky jsem měl hranice. Nemusel čekat v panice na policejní stanici. Ani se stresovat, jestli mě nezastaví celníci. Vyměníme si posty, dneska jste moji hosti. Si ty ledovej nevěří, tak žerte do sytosti. Etablovaný smrt, začarovaný kruh. Tohle bude můj rok, vidíme až za rok. Říkáme pravdu, pravdu, ale ne úplně, úplně. Vylezem ven, až bude úplněk, máme to celý. Ty máš jen úlomek jediný, tady máme tu úroveň. Žádný slevy, kompromisy, zapomínaj na to, jak to bylo. Ferragamo, Ferragamo, mý srdce píše samo, nejsem

0: si ani se stresovat, jestli mě nezastaví. Připrav se, bratře, je rok 2026. Dlouho jsem čekal na věc, která právě stane se. Nahrál jsem tracky, co teď odjebovám palice, s tou nejlepší flow, kterou můžeš najít v českém jazyce. Hranice, hranice, nevím, co jsou hranice. Věř mi, že moje ambice nekončí zde v republice. Až zapadne to do sebe jako šrouby a matice, vystřelí má hudba rovnou do nejvyšší pozice.
1: Tohle byl Sazga v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.